Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do strážnice jako poděkování. Druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem

0: Hobous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.
1: Mi stromů.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malenovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je to také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrt a odchlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

listen, not listen.

krásně voní les. Na stráně kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní.

než rozbouřené moře, od které ty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i do lebes, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe.

dětských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe,

srdce nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? Now about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vál.

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpívačkové sestavě s Jíšou. Tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznivějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho studena?
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
7: Ondřej Kepka.
6: Nadechla se. Nebo lžu?
7: Je ne, prázdně... jsem to já. Ano, ano,
6: a je prázdninově naladěn, Ondra?
7: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen.
6: Je tím, tak rychle.
7: Že se mám tak jako představit.
6: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
7: Výborně.
6: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
7: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nemusím se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček.
2: No,
3: ne, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to jsi rozjel! Vy jsi panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako, on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě, takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady, jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty
0: umíš. Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A zezadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, jako, jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem takovo si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla, povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skopu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořád Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovečebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No přece uši.
6: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: Tati. Tak dokaž bábince, že se mailí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Poklad.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To tě bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
6: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Ukaž. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
6: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle by to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vám ještě trochu ty slivovice.
6: Ne, ale... nepij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na ledomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou

0: jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
1: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
0: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Daná, medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Metřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
1: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu teda, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
5: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
5: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
5: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
5: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
5: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
5: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
5: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje, nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
5: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
5: Klášterec
2: jako,
5: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie je Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
5: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
4: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
6: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
4: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
7: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
4: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
8: A učně nemáte?
9: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
8: A můžete nám zase sdělit důvod?
9: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
8: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
9: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
8: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
9: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
8: Dopadlo to jak?
9: Katastrofálně.
8: Tak to popište nějak.
9: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
8: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
9: Dlažku i kameny.
8: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
9: Většina dozad.
8: A vy jste byl zraněn také dozad?
9: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
8: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
9: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
8: A je nějaké řešení?
9: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
8: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
9: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
8: Ano, přesně tak.
9: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a někdy ho nepřivezou vůbec.
8: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
9: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
8: Vy si zpíváte kterou?
9: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
8: A zpíváte dlouho?
9: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
8: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
9: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme. Těch hlasů bylo opravdu dost pro ně. Tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
4: ne?
5: Jo?
4: Půjdeme. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
4: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
4: Jaký cigarety?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
4: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Přibrali mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Lakýrky.
4: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Panivku, už máš na stole.
4: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referátor jen jako umí nádobí.
5: Ne.
4: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
4: Tu polivku mě dej ohřát. Jo?
5: Jo.
4: A připrav mě vykartáčový světle žaty.
5: Jo, já vykartáčový.
4: Z hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
4: Já se postíkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani být vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuju, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří, fotografie, a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším na slyšenou.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na sídlišti v Plzni na Lochotíně ode dneška slouží nový parkovací dům. Ve Zbyroze dokončili další část zateplování obecních domů. V Česku ubylo žádostí o předčasný důchod. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeň otevřela první sídlištní parkovací dům. Řidičům začne sloužit dnes. Třípodlažní budova v Sokolovské ulici na Lochotíně má kapacitu 173 parkovacích míst. Z toho zhruba 60 je zdarma, jako náhrada za původní bezplatnou plochu. Stavba trvala rok a město těsně před dokončením ještě upravovalo silné osvětlení, říká primátor Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
2: Lidé se tady také v průběhu času stěžovali na to, že jim vadilo intenzita světla, byť to bylo podle všech norem, ale to prostě v 21. století není úplně to nejsprávnější. Tak já jsem požádal součinnost světlaře, odborníka na světlo, pana Hinka Mezřického, ten nám s tím pomohl, navrhl tady opatření tak, aby to nerušilo ani okolní zástavbu, lidé zde žijící, ani přírodu.
0: Parkovací dům přišel na 115 milionů korun. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili izolaci dalšího bytového domu v majetku města. Následovat bude zateplování dalších 3 městských bytových domů po ukončení aktuálního výběrového řízení na dodavatele, říká nezávislý starosta Josef Štícha.
3: V současné době zateplujeme jeden bytový dům. Je to ve starém sídlišti v hodnotě 10 milionů. Do konce srpna by měl být hotový a skoloudovaný. Jedná se o první část zateplování, protože nyní máme výběrové řízení na další 3 bytové domy.
0: O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Schmutzler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
4: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
0: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půlroce výjimku a mohl se tady amalgám ještě používat. Evropská unie ho jinak zakázala už od letošního ledna. Sport. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. V dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole. Počasí. Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a z nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S uzavírkou silnice počítejte z Nýrska na Hodousnice na Klatovsku. Objížďka je v místě značená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, bylo by to ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si brát oblečení pro déšť i slunce, jenže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné, přesto může lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. A my vám za chvilku řekneme, kde to najdete.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Středa 1. července, 5 minut po 5. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: to lásko vážne relí poslední.
1: Jakou pohádkovou postavu máte nejraději?
2: Princeznu.
3: Vesme Kvída.
4: Pošťáka Peta.
5: Kocou Bota.
6: Princezna se zlatou hvězdou.
7: Královnu.
8: Čáděky Věč.
9: Bajaju.
10: Krakonoš.
11: Princezna Zemlina.
12: Hajnej Robátko.
13: Popelka.
14: A ještě Vyfok.
15: Princezna na hrášku.
16: Bonek Stajtej.
17: Taukumbak.
18: Has.

0: Dneska ráno máme 4:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších, a také s nárazy větru a menšími kroupami. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty mezi 21 a 24, na horách do 20 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 20 minut. Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže, když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trošku jiného. Každopádně máme pro vás tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím víc se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené skutečně bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty.

0: počasí různých světových modelů je na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
1: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
0: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu InterSucho.
1: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
0: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
2: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
0: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km čtvereční, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Městská hromadná doprava v Klatovech je ode dneška pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Novinka vyjde Klatovi o 2,5 až 3 miliony víc než teď, celkem vynaloží přes 10 milionů korun. Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku bude ode dneška pravidelně jezdit opravený parník pro 150 lidí. A to čtyřikrát denně, kromě pondělí a v neděli třikrát. Nový majitel, Jihočeská plavební společnost, modernizovala motory, kormidelnu i interiér na přídi. Nový je také bar. Ve Gdyni na Domažlicku dnes začne rekonstrukce hlavní silnice 1/22. Podle informací ředitelství silnic a dálnic zahrnuje kompletní obnovu komunikace, včetně rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace a úpravy přilehlých silnic. Práce se týkají úseku od Klatovské ulice přes náměstí až po křižovatku s ulicí Šmídova a výjdou na téměř 60 milionů korun bez DPH. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. V dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole. A dnešní počasí, čekejte velkou oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 62. a 34. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak moc nás formuje prostředí sídlišť a jak se v něm žilo dřív a jaké to bude v budoucnu? Závěrečný díl našeho seriálu se zamýšlí nad tím, co s námi dělá každodenní život v panelovém domě. Hledejte spolu s námi odpověď na otázku, co lidé v takovém prostoru pro spokojené soužití nejvíc potřebují. Za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Panelová sídliště mají svoji minulost, o které se toho hodně namluvilo, ale jaké proměny je čekají v budoucích letech? V závěrečném dílu dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz se publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Žouška zamýšlejí nad vztahem mezi architekturou a lidskou psychikou. Ukážeme si, jak hluboce nás formuje prostředí, ve kterém denně bydlíme a potkáváme se. Poslouchejte finální ohlédnutí za fenoménem panelové sídliště.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: V seriálu Výtah mimo provoz jsme chodili po sídlištích na západě Čech. Sídliště přinesla masové bydlení a snahu o samostatně fungující celky. Ale snad žádné nebylo dostavěné podle původních výkresů. Když člověk prochází mezi paneláky, napadá ho otázka, jestli i ty budou jednou památkou.
3: Kaša, myslíte si, že stejně jako když jdeme v Karlových Varech nebo v Plzni, tam vidíme chráněné domy v centru, budou někdy památkově chráněné paneláky?
4: No už některé dokonce jsou a někdy opravdu jako právem, protože řada těch technologií, kvalitních materiálů, uměleckých děl, výborných urbanistických celků, tak si svoji ochranu rozhodně zaslouží. A památkáři tu nejsou o to, aby nám nakazovali, jaký máme mít okna, ale aby udržovali kvalitní prostředí, což je výborný.
2: Sídliště tenkrát i teď už řadu let běží jejich revitalizace, přibývá zeleň a odpočinkové zóny. Ono vážně nebylo všechno tenkrát špatně. Například v našem seriálu mnohokrát zmíněné takzvané 4% umění. Proč to tehdy šlo a na sídliště se umisťovaly sochy a jiná umělecká díla? Developerům bych to dal příkazem i dnes.
4: To by bylo skvělý, kdyby se v novostavbách aspoň část kousíček věnoval právě umění.
2: Každý má na sídlištní urbanismus jiný pohled, což se nám během natáčení s Lukášem potvrdilo mnohokrát.
4: Tady to vypadá pěkně.
3: A Lukáši, tady je beton, rezavé zábradlí, schody, co evokují žulu, jehlice proti holubům, je to tam spravený pěnou.
4: Jo, to jo.
3: Já neukážu, jestli je to pěkný.
4: Detaily nejsou dobrý, no, ale záměr to byl dobrý.
3: Jako zeleň by tady byla, jo. No, ale tahle máte jiřiny uprostřed betonu. Takže se vrátíme na začátek, Lukáši. Je to pěkné?
4: Je. Dobře, je to trochu stoka, no.
2: Bydlení v masivním měřítku přináší také problémy. V panelovém domě je 60 bytů a anonymita vítězí, zatímco na venkově si sousedé běžně říkají dobrý den.
5: Paní doktorka z prvního říkám, já tady neznám. Aha. Samozřejmě bych ji pozdravila, myslím, že to je jedna z paní, která tady, když jsme měli špatně zaparkováno, tak volá městskou policii.
4: Aha.
5: Takže vy, když večer přijedete a zaparkujete to tamhle do rohu. No. To tady okamžitě, dřív to tolerovali, od 10 do 8.
2: A tak se nabízí otázka, Lukáši Houško, jaká budou sídliště za 70 let?
4: Já si myslím, že to může mít pozitivní i negativní dopady. Negativní dopady vidíme teďka, kdy vlastně výstavba nových bytových celků se ničím neřídí, žádnými pravidly. Jsou dány pouze technické normy, které řeší, aby ty stavby byly bezpečné. Ale co se týká jejich estetiky, kvality, nějakým způsobem i občanské vybavenosti, zeleně, to vůbec není tématem. A jakmile nějaké město se logicky, Praha příkladem, chce dát pravidla výstavby, aby ty věci byly humánní, hezký, aby dobře zapadaly do města, respektovaly své okolí, což je normální vlastnost civilizované výstavby ve městě, tak se to většinou bráno hrozně negativně, že je to zasahování do osobního vlastnictví. Jenže my jsme společnost, tvoříme jeden stát, tvoříme jedny města, jsme tu všichni sousedi a musíme se zkrátka, když spolu chceme žít, navzájem sebe nějak přizpůsobit. A kvalitní prostředí dělá kvalitní lidi. Takže si myslím, že pokud to půjde směrem, že budeme mít dobrá odborníky připravená pravidla výstavby a soukromníci podle nich budou stavět, tak to bude skvělý. Pokud to bude Klondike a Western, tak to úplně dobrý nebude.
2: Rozšiřovat města do šířky je velice nákladné. Je tedy víc než jasné, že se městská zástava bude zahušťovat. Místo do šířky půjdeme do oblak. Podobně jako u aktuálně stavěných bytových domů Sisters v Plzni, kde jedna věž bude měřit 83 metrů a ta druhá 94 metrů. Z toho už se člověku docela zatočí hlava. Sídliště jsou sice pro lidi, ale hlavně jsou o lidech. Shodli jsme se, že na venkově, na malém městě, na sídlišti, ale i v každém panelovém domě platí jedno stejné pravidlo.
3: Mít dobrého souseda, to je k nezaplacení.
4: Souhlasím.
0: Byl závěrečný díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Všechny díly si můžete poslechnout kdykoliv na webu můjrozhlas.cz.
6: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Do večera nás čekají četné přehánky nebo i bouřky. Detaily přinášíme v 5 hodin a 49 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně oblačnost zmenšená a srážky jenom lokálně. Od západu rychle přibude oblačnost s deštěm, přehánkami nebo ráno a dopoledne i s bouřkami. Výjimečně i silnějšími s možností nárazu větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia, k tomu mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy od 55 do 70 km v hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 54 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na anglickém nábřeží v Plzni zahraje od 19 hodin v rámci projektu Plzeňské náplavky kapela Tabasker. Hrají směsici lidové hudby, a to zejména gypsy, balkán a folklor. 60 hudebníků skotského souboru Musicians of Robert Gordon's College vystoupí od 18 hodin v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. V programu zazní hudba George Bizeta, Roberta Sheldona a dalších skladatelů. Prvním představením letošních letních střed na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech je improvizační show, ta má název Milostný trojúhelník, a od 19 hodin v ní vystoupí trojice herců Lukáš Pavlásek, Martin Zbrožek a Tomáš Matonoha. V letním kině v kempu v Sušici dneska můžete vidět Dream Team, československý komediální film, tam začíná ve 22 hodin a v hlavní roli uvidíte Martina Hoffmana. Zámek Zbiroch pořádá pohádkovou večerní prohlídku exteriéru hradu a zámku, kde ožijí postavy z bájí a dávné historie. Děti budou plnit zábavné úkoly, pomohou popletené zahradnici nebo zámecké kuchařce a možná potkají i tajuplnou čarodějnici. Prohlídka začíná v 19 hodin. No a jógu pod širým nebem si můžete zacvičit v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jsou pro všechny příchozí a začínají ráno v 10 hodin a odpoledne v 17 hodin a 30 minut. Těší se na vás lektorky Lucie Žaloutková a Petra Musilová. Od nás za chvilku další zprávy a s nimi Petra Broučková.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Městská hromadná doprava v Klatovech je ode dneška zdarma. Kostel svatého Mikuláše v Pernarci na severu Plzeňska má po nové střeše i fasádu. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky. Večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Městská hromadná doprava v Klatovech bude ode dneška pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun více než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Uvedl to místostarosta Pavel Strolený z Hnutí ANO. Klatovy zavádí bezplatnou MHD jako první v regionu. Pernarci na severním Plzeňsku dokončili další část rekonstrukce kostela. Kostel svatého Mikuláše dostala obec darem od římskokatolické církve před 10 lety. Od té doby ho postupně opravuje. Pokračuje nezávislý starosta Jan Balín.
2: V první fázi jsme začali opravou střechy, kde jsme využili dotačního titulu z havarijního programu. Dokončujeme druhou etapu a to je oprava průčelí, včetně oken a dveří. Věříme, že kostel bude mnohem hezčí a přiláká více návštěvníků.
1: Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví či národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
3: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
1: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Slovensko chce taky posílit pozici V4 v rámci vyjednávání s Evropskou unií. Sport. Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Kylian Mbappé, který tak s celkem 6 trefami na turnaji dorovnal dosavadního nejlepšího střelce, argentinského kapitána Lionela Messiho. Do další části šampionátu prošli i Norové, kteří vyhráli nad Pobřežím slonoviny 2-1. Mexiko porazilo Ekvádor 2-0.
0: Počasí.
1: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 127. kilometru ve směru na Rozvadov leží se na navozovce, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné středeční ráno vám přejeme, máme 5 minut po 6. hodině, už za chvilku se ohlédneme za mládežnickým republikovým šampionátem v Olomouci, kde se dařilo závodníkům z Plzně i Domažlic. Největších úspěchů dosáhla Alena Matoušková, která se podobně jako další sportovci musela vyrovnávat s extrémními teplotami.
7: Samozřejmě mám ráda teplo, ale tohle to už je opravdu extrém a vydržet tu hodinu a čtvrt, jak dlouho ten závod trvá na tom sluníčku v tom sektoru, není úplně ideální. Já jsem měla teda spoustu ledu, mokrý ručníky, kterýma jsem se chladila, větráček, ale není to nic příjemného. Bere to hodně energie.
6: Vy vydržte tak čtvrt hodinku a uslyšíte víc. Dneska je 1. července, přejeme hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Kam chodí spisovatelka Jana Poncarová pro tvůrčí inspiraci? Je to snad nějaké místo v okolí Dobříva na Rokycansku, kde žije? Zeptáme se dnes po 10. hodině, kdy bude Jana Poncarová naším hostem. Představí nám novou knížku Ženy slova. Tak si to rozhodně poslechněte. Teď je tady dnešní kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: Tak co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No, nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní se odstěval do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
0: Polojasno až oblačno, na severu regionu lokální přehánky a bouřky, teploty 17 až 19 stupňů Celsia. Tak vypadá dnešní ráno v plzeňském kraji, no a další vývoj počasí představíme za chvilku. 6 hodin 14 minut.
8: Český rozhlas Plzeň.

0: Hezké ráno, 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně oblačnost zmenšená a srážky jenom lokálně. Od západu rychle přibude oblačnost s deštěm, přeháňkami nebo ráno a dopoledne i bouřkami. Výjimečně i silnějšími s možností nárazu větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší den teploty budou mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy o rychlosti kolem 55 až 70 km v hodině.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 23 minut, celkem 16 medailí vybojovali atleti Škody Plzeň na republikovém šampionátu juniorů a dorostu v Olomouci. Nejúspěšnější závodnicí přitom byla Alena Matoušková. Vrhačka ze Sušice si odvezla kompletní medailovou sbírku. Nejprve zvítězila v hodu kladivem výkonem 69 metrů a 16 centimetrů.
1: Kladivu to byl rekord mistrovství. Pro mě to je samozřejmě skvělý úspěch, i když jsem upřímně trochu myslela na tu 70 a bohužel to dnes nevyšlo, třeba to vyjde příště, ale závod to byl ideální. Byla skvělá atmosféra, nebylo ještě takový horko, kruh jel krásně, takže jsem se celý závod moc užila.
2: Okomentovala své dorostenecké kladivářské zlato Alena Matoušková, která se ve své nejsilnější disciplíně chystá na evropský šampionát do 17 let v Rieti.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych si přála nějaké pěkné umístění. A taky se musím přiznat, že myslím na ten český rekord, na který mi chybí 35 cm, což v těch 70 metrech už není tolik.
2: Přála by si přepsat české tabulky kladivářka Škody Plzeň. Ta na národním šampionátu v Olomouci ještě v průběhu soboty přidala stříbro z diskařského kruhu.
1: Samozřejmě síly už trošku chyběly, protože jsem jich spoustu nechala na kladivě ráno, ale disk, myslím si, že jsem to zvládla nejlíp, jak jsem mohla.
2: Popisuje Alena Matoušková, která druhý den šampionátu slavila ještě bronz ve vrhu koulí. Celý víkend se přitom museli atleti v Olomouci vyrovnávat s extrémně vysokými teplotami.
1: S tím velkým horkem se vypořádává trošičku hůř. Samozřejmě mám ráda teplo, ale tohle to už je opravdu extrém a vydržet tu hodinu a čtvrt, jak dlouho ten závod trvá na tom sluníčku v tom sektoru, není úplně ideální. Já jsem měla teda spoustu ledu, mokrý ručníky, kterýma jsem se chladila, větráček, ale není to nic příjemného. Bere to hodně energie. Samozřejmě jsem se snažila hodně pít, doplňovat tekutiny.
2: Z atletů Škody Plzeň slavili na domácím šampionátu titul ještě dálkařka Kristýna Záhořová, vytrvalkyně Veronika Břízová a sprinterská štafeta dorostenců. Dvě dorostenecká zlata putují také do Domažlic, zásluhou dlouhé štafety a čtvrtkaře Jakuba Marka. Ten se vrátil po zranění a časem 46,82 sekundy se dostal do čela letošních evropských tabulek.
3: Jsem určitě spokojený, protože po tom zranění to bylo hodně náročný. Vlastně až minulý týden jsem otvíral sezónu u nás vlastně na lize v Domažlicích a běžel jsem už jako čas po 48, což jsme byli s trenérem hodně spokojený, protože na první závody sezóny to je pěkný čas. A jsem rád, že dneska jsem potvrdil, jako, že to v sobě furt mám a že mě žádný zranění nezastaví.
2: Pochvaloval si domažlický Jakub Marek. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic začne dnes opravovat levou stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Jedná se o úsek od Ostrova u Stříbra k Přehýšovu. Rekonstrukce vyjde na 580 milionů korun bez DPH a hotovo má být do konce října. Informoval o tom mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Plzeň otevřela první sídlištní parkovací dům, dnes začne sloužit řidičům. Třípodlažní budova v Sokolovské ulici na Lochotíně má kapacitu 173 míst. Z toho zhruba 60 je zdarma, jako náhrada za původní plochu. Stavba trvala rok a parkovací dům vyšel na 115 milionů korun. Prezident Petr Pavel jednal s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra zároveň vyzval k odborné debatě. Lidé ode dneška zaplatí víc za nákupy drobného zboží z levných čínských e-shopů. Na zásilky do 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každou kategorii zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Francouzští fotbalisté postoupili po vítězství 3-0 nad Švédskem do osmifinále mistrovství světa. To si zahraje podruhé v historii i Norsko, které zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1 a postoupilo i Mexiko po výhře 2-0 nad Ekvádorem. A ještě počasí, dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Nepomuku na jižním Plzeňsku v ulici Tojická dejte pozor na dopravní nehodu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co chce houslový virtuos Pavel Šporcl ukázat divákům na svých koncertech? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.

0: Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl. No a dozvíme se například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a za chvilku vás také pozveme do Plzně na výstavu litografií.
3: Je to tisk ručně beze stroje, to znamená, že se nepoužívá žádnej tradiční stroj a používá se kostice nebo nějaký jiný nástroj, který se dá vlastně uchopit do ruky.
0: Počkejte si na další detaily, přijdeme s nimi ještě do 7. hodiny. Přejeme hezké ráno.

0: Písnička, v jejím štempu se má provádět srdeční masáž, to byly Bee Gees a Stayin Alive, 6 hodin a skoro 45 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně oblačnost zmenšená, srážky jenom lokálně, od západu rychle přibude oblačnost s deštěm, přehánkami nebo ráno a dopoledne i bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia, mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí, ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy o rychlosti kolem 55 až 70 km v hodině.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: 10 minut schází do 7 hodiny. V univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni se dneska uskuteční vernisáž výstavy Livingston 3. Jedná se o práce vytvořené během Mezinárodního sympózia litografie. To sympózium se koná z iniciativy ateliéru Grafika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Během příprav výstavy v prostorách natáčela kolegyně Anděla Blašková a ptala se jednoho z vystavujících umělců Filipa Trnky, co připravuje.
1: Tvoří se tady celkem velká litografie a tiskneme bez stroje.
2: To znamená ručně? Tak si to máme představit.
1: Je to tisk ručně bez stroje, to znamená, že se nepoužívá žádný tradiční stroj a používá se kostice nebo nějaký jiný nástroj, který se dá vlastně uchopit do ruky. U větších formátů je dobrý, když se spolupracuje.
2: Teď si povídám s Janem Kocmanem, pedagogem a zároveň dalším z vystavujících. Přibližte nám výstavu, co na ní lidé mohou vidět.
3: Téma sympozia je tisk bez stroje, takže snažíme se tady pracovat ve více barvách. Trošku vlastně neobvykle pro tu techniku litografie je klíčový ten tisk bez stroje. Není to obvyklé, není to časté, je to poměrně unikátní tímto způsobem pracovat.
4: Dávám takhle přímo jako...
2: Je to napínavé tvořit litografie ručně. Víte vždy ten výsledek, nebo je to vždycky na závěr takové překvapení?
3: Je to velmi napínavé, ten výsledek se nedá predikovat. I ten samotný kresební proces se vlastně může vyvíjet v průběhu práce a i ta technika v tom soutisku může vytvořit spoustu věcí, je tam spousta tajemství, který vlastně jako láká, přitahuje, baví. Tenhle ten způsob práce je vlastně velmi zábavný, protože je možné to velmi rychle proměňovat barevně. Jenom si dáme na barevník jinou barvu, naválíme ji přímo na kámen. Tím, že spadá proces práce ve stroji, tak je to takový velmi zábavný, hravý. Tímhle způsobem tvořit i s dětmi.
2: Z vašeho úhlu pohledu, pro koho je výstava určená, kdo si tam přijde na své?
3: Určitě je to pro milovníky výtvarného umění, o lidi, kteří se zabývají grafikou, popřípadě litografií.
0: Vernisáž výstavy litografií v univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni začíná dnes v 18 hodin a ta výstava potrvá do 30. srpna.
5: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
4: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Začíná rekonstrukce průtahu Gdyní. Plzeň otevřela první sídlištní parkovací dům. Za zásilky do hodnoty 150 eur přicházející ze zemí mimo Evropskou unii zaplatí lidé ode dneška clo. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnice dnes začíná s opravou průtahu Gdyní na Domažlicku. Stavba zahrnuje kompletní obnovu komunikace první třídy, včetně opravy vodovodu, jednotné kanalizace a výstavby nové dešťové kanalizace. První etapa prací potrvá do 7. září, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
5: Po dobu provádění stavebních prací bude částečně uzavřená silnice první třídy 22 Klatovská a Masarykova. V první etapě bude úplně uzavřený úsek silnice 3. třídy náměstí před křižovatkou se silnicí 1/22. Dojde také k omezení pohybu chodců v přilehlých úsecích chodníků a k vyblokování části parkovacích míst v prostoru náměstí a ulice Americká.
4: V Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně město dokončilo parkovací dům s kapacitou 173 míst. Řidičům začne sloužit dnes. Třípodlažní stavba je na místě původního parkoviště u centra Atom. V horní nezastřešené části se parkuje zdarma, dvě spodní patra jsou placená. Upřesňuje náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN.
6: Jsme nastavili předplatitelský tarif 2500 korun za měsíc nebo 27,5 tisíce za rok, tam je ten 12. měsíc zadarmo. Zatím je tímto způsobem vyprodáno lehce přes polovinu kapacity. Uvidíme, myslím si, že další zájemci budou přibývat. Do té doby otevíráme i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to je za 80 korun.
4: Jakmile se kapacita zaplní dlouhodobým předplatným, možnost krátkodobého placeného stání skončí. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 euro, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
7: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
4: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny.
8: Sport.
4: Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu Krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po dvou letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
9: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila jakoby každý rok, tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě je to jde dost těžko.
4: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková.
3: Počasí.
4: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na exitu 107 ve směru na Rozvadov počítejte s omezením na dálničním výjezdu. Přejeme vám cesty bez nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezké ráno, diecézní charitu Plzeň ode dneška vede nový ředitel Karel Weishäupl, který vystřídal ředitele Jiřího Lodra. Byli jsme u slavnostního střídání ředitelů v plzeňské katedrále a reportáž uslyšíte za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Letošní sedmý měsíc odstartoval, ať se vám v něm daří.
3: Český rozhlas Plzeň.

Proč lidi kradou? Nečekejte žádné filozofování a šrouby do hlavy, jenom si počkejte na děti, které budou za chvilku právě na tuto otázku odpovídat v rubrice Ahoj rádio. Krádež. Můžeš mi být ukradená, řekl jí muž ve stresu. Ať mě neštve, na to Zdena, já ho prostě nesnesu. Zavřela se do trezoru, ukradená nechce být. Je to její forma vzdoru, v bezpečí tu bude hnít. V trezoru se vsteky krčí, stále to v ní pěkně vře. Konec srandy, konec prči, snad tu holka nezemře.

0: proč lidi kradou.
1: Ve starší práci. Protože nejsou normální.
2: Protože jsou na sebe zlí a nedokážou si rozumět. Protože chtějí všecko.
3: Že někdo někomu druhému něco závidí a chce mu to vzít.
4: Protože nemají peníze.
5: Protože jsou hloupí.
6: Nechtějí chodit do práce a jsou líní.
7: Protože někdo někomu něco závidí.
8: Protože chtějí být bohatý.
9: Protože v práci se nevydělají moc peněz, tak zkouší krást.
10: Že chtějí jít do vězení.

0: 7 hodin, 17 minut.
1: Počasí.
0: A už zdravíme meteorologa Martina Adamovského a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezké ráno, tak doufám, že přináším velmi dobré zprávy, alespoň pro většinu z vás. Konečně se dočkáme deště, konec konců v těchto chvílích už nám docela výrazně prší, třeba na Tachovsku, v Plané, na stanici, i díky bouřkám, které tam teďka jsou, jsme zaznamenali už nějakých 13 mm během krátké chvíle, takže ty srážky budou od západu docela i intenzivnější, právě nám může zabouřit leckde teďka po ránu, za chvilku možná i na Plzeňsku, takže těch srážek bude postupně hodně, teďka v další hodině dvou, no a teploty máme každopádně vysoko, na řadě míst kolem 20 stupňů.
0: Přinášíte dobré zprávy, byť jsem si nevzal deštník, co nás čeká přes den?
2: Přes den velká oblačnost, ty srážky, přehánky, ale i bouřky, hlavně teď v těch ranních dopoledních hodinách, nějaký ten déšť, do kterého to malinko přejde, ale postupně během odpoledne by měly ty srážky slábnout, ustávat. K večeru, večer už víceméně neočekáváme a postupně se nám bude i protrhávat oblačnost. Teploty každopádně dnes budou samozřejmě nižší díky tomu ochlazení, díky těm bouřkám, takže dnes bychom měli naměřit jenom nějakých 21-22 stupňů v těch nižších polohách, moc nám ty teploty nahoru nepolezou a na horách bude samozřejmě ještě trošku chladněji.
0: V příští hodině se opět uslyšíme, těšíme se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Novým ředitelem diecézní Charity Plzeň je 51-letý Karel Weishaupl. V čele pomáhající organizace vystřídal bezmála 65-letého Jiřího Lodra, který Charitu před 33 lety zakládal a po celou dobu ji vedl. Dlouholetému řediteli poděkoval a nového jmenoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Slavnost se odehrála včera v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje.
1: Slavnost, která měla podobu bohoslužby slova, zahájil plzeňský biskup Tomáš Holub modlitbou.
2: Už náš milosrdný Otče, ty jsi pramen veškeré lásky. Shromáždil jsi nás, abychom ti děkovali za dílo charity, která je znamením tvé blízkosti mezi lidmi.
1: Následně biskup předal Jiřímu Lodrovi jako poděkování za dlouholetou službu rytířský řád papeže Lva XIV.
3: Děkuji.
1: Poté biskup Tomáš Holub jmenoval novým ředitelem diecézní Charity Plzeň Karla Weishaupla.
4: Já vlastně musím jenom říct, že jsem strašně vděčný a šťastný.
1: Jiří Lodr po 33 letech končí v čele diecézní Charity Plzeň.
5: Můj prožitek je milovat Boha a lidi a tu lásku, to je strašně důležitá předávat. Máme tu možnost vlastně být si blízko a to je to, co mi hrozně naplňuje i dneska. Já jsem strašně šťastný, že lidi nemuseli mít rádi svého ředitele, ale k bratra Jirku, kamaráda, který s nima prostě prožíval životy. A to si myslím, že je to obrovsky pro mě cený.
1: Diecézní Charitu Plzeň přebírá po Jiřím Lodrovi 51-letý Karel Weishaupl. Vy máte zkušenost s Charitou?
6: Já jsem vlastně nastupoval do Charity v roce 1998.
1: Působil jste v Brně, Sušici, teď ano, v Plzni.
6: Ano. Určitě rád budu pokračovat v tom díle Jiřího Lodra, myslím si, že tady udělal kus práce. Určitě důležitý je nějakým způsobem více se zaměřit na vzdělávání pracovníků. Tady mi trošku chybí takový jakoby adaptační vstup nových zaměstnanců vlastně do Charity, vstup, takže aby tam měli jako vlastně trošku vhled do struktury jako vlastně diecézní Charity, biskupství.
1: A čemu se teď bude věnovat Jiří Lodr? Půjde skutečně do penze?
5: Já zůstávám ředitelem farní Charity Stříbro a hlavně zůstávám jako prezident České rady sociálních služeb a zůstávám na diecézní Charitě na 0,4 úvazku jako děda Charita.
1: Děda Charita jste řekl.
5: Ano, a tak jako to tak cítím.
1: Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Městská hromadná doprava v Klatovech je ode dneška pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i lichejší průjezd autobusových linek. Novinka vyjde Klatovi o 2,5 až 3 miliony více než teď. Celkem vynaloží přes 10 milionů korun. Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku bude ode dneška pravidelně jezdit opravený parník pro 150 lidí. A to čtyřikrát denně, kromě pondělí a v neděli třikrát. Nový majitel, Jihočeská plavební společnost, modernizovala motory, kormidelnu i interiér na přídi. Nový je také bar. Ve Gdyni na Domažlicku dnes začne rekonstrukce hlavní silnice 1/22. Podle informací ředitelství silnic a dálnic zahrnuje kompletní obnovu komunikace, včetně rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace a úpravy přilehlých silnic. Práce se týkají úseku od Klatovské ulice přes náměstí až po křižovatku s ulicí Šmídova a výjdou na téměř 60 milionů korun bez DPH. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna, Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. V dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole. Fotbalisté Francie postoupili do osmifinále světového šampionátu. Švédsko porazili 3-0. Dál jdou i Norové po vítězství 2-1 nad Pobřežím Slonoviny a Mexiko po výhře 2-0 nad Ekvádorem. A dnešní počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S uzavírkou silnice počítejte z Nýrska na Hodousnice na Klatovsku. Objížďka je v místě značená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První červencový den roku 2026, na hodinách aktuálně 7 hodin a 33 minut. Sezónní autobusové linky na Čerchov, z té výročí Manětínského kina a obřadní síň v Bezdružicích. O tom všem bude dnešní rubrika O čem se píše, která tu bude za chviličku. Zpívá vám Hana Zagorová, Pavel Bobek a taky Phil Collins.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Pavel Bobek, 7 hodin a 40 minut. O čem se píše? Až na vrchol Čerchova se během turistické sezóny můžete nechat dovést autobusovou linkou. Ta funguje až do 11. října o víkendech a svátcích, včetně německých. Autobus vyjíždí z vlakového nádraží v Domažlicích. Novinkou je sezónní prázdninová linka, která vás na Čerchov doveze i každý čtvrtek a pátek, poprvé už zítra. Jízdenky je možné koupit u řidiče nebo přes aplikaci Virtuální plzeňská karta. Jejich cenu a odjezdy z nejčastějších stanic najdete v domažlickém zpravodaji. Před 100 lety byl v Manětíně zprovozněn Biograf, jeho historii se věnuje manětínský zpravodaj. Zajímavostí je, že filmy pro kino se vozily vlakem do zastávky Mladotice, odtud se převážely do Manětína, po promítání zase odvážely do Mladotic a vlakem cestovaly zpátky. Tak to probíhalo nejen za první republiky, ale také za války a v období po roce 1948 až do zániku promítání v 90. letech minulého století. Jak se v průběhu času měnila podoba obřadní síně v Bezdružicích, to ukazují fotografie z archivu Jirky Bíska, které otiskl bezdružický zpravodaj. Na historických fotkách jsou zachyceni především lidé, kteří se na svatebních obřadech podíleli. Druhotně se ze snímku dozvíte, jak to v obřadní síni vypadalo. Obřadní síň v Bezdružicích nedávno prošla rekonstrukcí a dostala nové vybavení, z původního zůstal jen pult oddávajícího. Bezdružický zpravodaj přináší také působivé fotografie ze zahájení stavby vodojemu, přiváděcí řady Bezdružice Čeliv, pořízené z ptačí perspektivy.

0: Písnička, kterou si prý Tarzan nechá zahrát na pohřbu, ano, skladba z Oscarového, respektive Oscarová skladba z filmového Tarzana, Phil Collins a You'll Be In My Heart, 7 hodin a 46 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně oblačnost zmenšená, srážky jenom lokálně, od západu rychle přibude oblačnost s deštěm, přehánkami nebo ráno a dopoledne i bouřkami, výjimečně i silnějšími s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia, mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně sílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy o rychlosti od 55 do 70 km v hodině. No a na hodinách tam máme 7 hodin a 46 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je skoro půlnoc, no skoro 7 hodin 49 minut, přejeme hezké ráno. Začíná soutěž o 250 gramů výběrové kávy z plzeňské pražírny Berounka Coffee, sociálního podniku Možnosti tu jsou. To je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce. No a jedním z jejich středisek je i pražírna kávy v Plzni na Borech. V tuto chvíli si tady zahrajte o 250 gramů výběrové kávy. Linka do studia má číslo 221 554 222. Před 45 lety zemřel herec, dramatik a textař Jiří Voskovec. V roce 1905 se narodil jako Jiří Wachsmann, Baumann anebo Trunečka. Hezké ráno vám přeju, kdo tam je? Halo, halo. Tak, jestli se se mnou nepovídáte, rozloučíme se, mějte se hezky, nashledanou a počkáme si na někoho dalšího. Hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Vlasta.
0: Dobré ráno, paní Vlasto, zdravím vás, jak se vám daří?
1: No, docela dobře.
0: Hodila by se káva?
1: Ano.
0: Tak to máte ve svých rukou, vystřelte na mě správnou odpověď.
1: No já bych se kase.
0: Jiří Trunečka.
1: Ano.
0: Paní Vlasto, máte ještě dost svých vlastních zásob kávy?
1: No, ani moc ne.
0: Tak to je mi moc líto, protože my vám novou nepřidáme. No.
1: To je škoda.
0: Mějte se moc hezky, děkuji alespoň za příjemný telefonát a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Vám taky děkuju.
0: Naschledanou. Linka do studia stále stejná a vy to moc dobře víte. Dobrý den, kdo tam je?
2: Ano, Helena v Plzeň, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Heleno.
2: Já bych řekla za A.
0: Jiří Wachsmann?
2: A.
0: Baumana a Trunečku mi to necháte?
2: A,
0: a děláte správně? Co vy a káva? Hodí se 250 gramů zrnkové?
2: No určitě, to víte, že jo.
0: Tak ať vám chutná, gratuluju, naschledanou.
2: Když ne pro mě, tak jako dárek určitě.
0: Bezva. Jak se k vám ten dárek dostane, to už si řekneme mimo vysílání a přeju krásný den. Naschledanou.
2: Jo, počkám. Naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Město Touškov opravuje historickou kapli svatého kříže. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Pěkné středeční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
3: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho nemusí. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
2: Město Touškov opravuje hřbitovní kapli svatého kříže z roku 1859. Jde o jednu z nejcennějších historických památek na území města. Na kompletní rekonstrukci dohlíží památkáři. Pokračuje nezávislá starostka města Touškov Kateřina Duchková.
4: V současné době se nacházíme zhruba v polovině prací. Dokončena je nová střecha. Připravujeme v součinnosti se stavebními pracemi i citlivé nasvětlení kaple, a to pod dohledem orgánů památkové péče. Pokud vše půjde podle plánu, chceme je veřejnosti zpřístupnit během měsíce září.
2: Zbiroch na Rokycansku připravuje revitalizaci městské požární nádrže na místo pro koupání. Přírodní přehrada v několik kilometrů vzdáleném Jablečně nevyhovuje požadavkům na bezpečnost a je od města daleko. Pokračuje nezávislý starosta Zbiroha Josef Štícha.
5: Současný stav je neuspokojivý, protože máme přírodní přehradu v Jablečně, tam se dá koupat, ale na vlastní nebezpečí. Toto by bylo přímo ve Zbiroze, na Františkově. Připravujeme rekonstrukci požární nádrže a věřím, že pokud se to povede, takže budeme moct i to využít nejenom jako požární nádrž, ale jako na koupání.
2: Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Dohodli se na tom ministerstva obrany obou zemí. Kyjev letouny nakoupí za peníze z půjčky, kterou mu poskytla Evropská unie a Velká Británie. Skandinávská země podle prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajině už na začátku příštího roku poskytne taky 16 starších typů letounů Gripen C a D.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík prošel po pětisetové výhře do druhého kola Wimbledonu. Domácího Samuela udolal až v desetibodovém tiebreaku rozhodující sady. Menšík britského soupeře pochválil a věří, že mu dlouhý zápas do zbytku turnaje neuškodí.
6: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl. Jak fyzicky, tak mentálně, a i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
2: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
2: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 mezi 62. a 34. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Před 8 hodinami a 5 minutami začal letošní červenec. Přejeme vám hezkou středu. V rubrice Co v učebnicích nebylo se vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Už za chvilku s Martinem Písaříkem.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 17 minut, cena za dlouhodobé parkování a také silné osvětlení. I na to poukazovali obyvatelé sídliště v Plzni na Lochotině při otevření parkovacího domu. Víc za chvilku v reportáži. Počasí. Od západu rychle přibude oblačnost s deštěm, přehánkami nebo ráno a dopoledne i bouřkami, výjimečně i silnějšími s možností nárazu větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia, mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy o rychlosti kolem 55 až 70 km v hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ta slova přečtete v obráceném pořadí, rázem je z toho sdělení byl divokej. Tolik divokej byl v 8 hodin a 21 minut. V Plzni na Lochotíně včera otevřeli první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště nedaleko centra Atom. Třípodlažní stavba je částečně zapuštěná do svažitého terénu a do každého z pater se tak vjíždí přímo ze silnice. Některé obyvatele ale zaskočila cena za rezidentní stání.
1: My jsme měli zhruba tak 90 parkovacích míst, než nebyl parkovací dům. Teď jich nás bývá, když to je vygeneruovaný, tak jich nějakých 65-70.
2: Bydlí hned přímo vedle parkovacího domu pan Petr.
1: To znamená, že my všichni ostatní, kdo nechceme platit 2,5 tisíce měsíčně, tak vlastně jsme přišli od spousty parkovacích míst. A jelikož 2,5 měsíčně, pardon, přijde mi to hodně na to, jestli jsme asi když je to pro rezidenty, tak si myslím, že nebude tolik využívaný.
2: No a Zdeněk Sedláček.
3: Tam je to v pořádku, ale tady jde o to světlo, jo. Jestli vůbec vidět celou noc. Tak potom, kdo má takhle otevřený okno i žaluzie, tak to skáka bude hrozně to osvětlený. Ale ono už to změnili trošku, ale nevíme, jak to bude fungovat.
2: Takže vy budete využívat ten parkovací.
3: Budu využívat tady ten hořejšek. Mm-hmm. Tady tam to je pro bohatý a tady to je pro chudý.
2: V parkovacím domu je 173 parkovacích míst. To horní nezastřešené patro bude k dispozici i nadále zdarma. A ve spodních dvou patrech je parkování placené.
4: Jsme nastavili předplatitelský tarif 2500 korun za měsíc nebo 27,5 tisíce za rok. Tam je ten 12 měsíc zadarmo.
2: Přesňuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar ze STAN.
4: Zatím je tímto způsobem vyprodáno lehce přes polovinu kapacity. Myslím si, že další zájemci budou přibývat a do té doby otevíráme i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to je za 80 korun.
2: Lidé tady v okolí si stěžovali na osvětlení, to se tedy na poslední chvíli měnilo.

0: ten dům bude zhaslý a ve chvíli, když přijede auto nebo když se člověk přijde vyzvednout automobil nebo bude odcházet, tak to pohybové čidlo zareaguje a rozsvítí to jenom v tom místě, kudy přijel a kudy odchází.
1: Stavba vícepodlažního parkoviště začala v loni a přišla na 115 milionů korun. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná opravovat levou stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Jedná se o úsek od Ostrova u Stříbra k Přehýšovu. Rekonstrukce vyjde na 580 milionů korun bez DPH a hotovo má být na konci října. Informoval o tom mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary dokumentují a analyzují oděvy, obuv, hodinky, hygienické potřeby a další předměty. Archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uvedl, že cílem je vytvořit virtuální muzeum teprve 30 let staré tragédie. V Pernarci na severním Plzeňsku dokončili další část rekonstrukce kostela. Kostel svatého Mikuláše dostala obec darem od římskokatolické církve před 10 lety a od té doby ho postupně opravuje, uvedl nezávislý starosta Jan Balín. Lidé ode dneška zaplatí víc za nákupy drobného zboží z levných čínských e-shopů. Na zásilky do 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každou kategorii zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Francouzští fotbalisté postoupili po vítězství 3-0 nad Švédskem do osmifinále mistrovství světa. To si zahraje podruhé v historii i Norsko, které zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1 a postoupilo i Mexiko po výhře 2-0 nad Ekvádorem. A ještě počasí. Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, zpočátku i možnost bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Gdyně na Domažlicku je z důvodu stavebních prací řízený provoz jedním jízdním pruhem od Klatovské ulice přes náměstí až po křižovatku s ulicí Šmídova. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: K tomu, aby hosté našich zábavných pořadů měli publiku co vyprávět, můžou někdy přispět jejich fanoušci. Stačí, aby svým oblíbencům poslali vtipný e-mail nebo dopis. No a jak za chvilku uslyšíte, dostával je i Jiří Krampol.

0: Jede, jede mašinka a v ní sedí maminka. Jak to skončí, uslyšíte za chviličku od Jiřího Krampola, který se nám kdysi svěřil s tím, jaké dopisy dostával od diváků.
1: Píše mi nějaká paní: vážený Jiří Krampole, velice vás obdivuji. Tak jsem si jako si říkal, obdivuji za to, že ještě udržíte rovnováhu. Já, i když jsem stejný ročník jako vy, tak přepadám. PS, teď jsem si vás vystřihla a přišpendlím vás na nástěnku. Vaše Marie V.Eš, mladá Boleslav, domov seniorů. To je přece nádherný, ne? Takovejhle dopis. A pak jsem dostal dopis od nějakého chlapa, parafráze na jede, jede mašinka, a to je nádherný, co ten chlap napsal. Jede, jede mašinka a v ní sedí maminka. Vožralá jak pralinka. Vedle sedí tatínek a je jako maminka.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Stavba za 3/4 miliardy korun, to je 5,5 kilometru dlouhý obchvat Plas a také nejvyšší silniční most u nás. Za chvilku, ještě do 9 hodiny, řekneme víc.
1: Počasí.
0: Teď se ale meteorologa Martina Adamovského ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Krásné ráno, tak měli jsme tady u nás na Plzeňsku docela pěknou bouřku, která teď aktuálně už opustila území Plzeňského kraje. Zároveň bouřky se v těchto chvílích teďka po ránu vyskytují také jihozápadně od Plzně. Na řadě míst nám prší, na některých místech nám spadlo i kolem nějakých 10-15 mm. No a teploty aktuálně jsou vysoko, většinou kolem 20 stupňů, dokonce třeba v Nepomuku máme i 22.
0: Té bouřce v Plzni máváme na rozloučenou, přijde přes den ještě nějaká?
2: Ještě teďka v ranních hodinách nějaké slabší bouřky se vyskytnout mohou. I v té bouřce, která přešla, byly trošku vyšší nárazy větru, takže v případné bouřce se mohou vyskytnout i nadále, ale bude to spíš teď záležitost těch ranních, maximálně dopoledních hodin. Jinak těch přeháněk, případně deště, bude teď ráno dopoledne poměrně hodně. Postupně během odpoledne by ty srážky měly začít ustávat k večeru. Večer nám bude ubývat i oblačnost. Teploty od těch, které měříme nyní, se nebudou příliš zvyšovat, nebudou příliš lišit. Odpoledne naměříme maximálně tak do 22-23 stupňů, takže oteplí se nám spíš jenom malinko, na horách naměříme jenom do 18 a vítr už za studenou frontou bude foukat od severozápadu, od západu.
0: Zítra další potřebná vláha, nebo už budeme jenom usychat?
2: Bohužel, vláhy bychom potřebovali mnohonásobně víc, než kolik napršelo dnes i na těch nejvydatnějších místech. Zítra to bude beze srážek, bude to sice ne tak teplý den, jako třeba jsme byli zvyklí v uplynulých dnech, ale bude to slunečný den, plus minus, nějaká kupovitá oblačnost se nám dělá během dne, ale ráno a dopoledne a večer bude té oblačnosti málo, dokonce po ránu i v těch nižších polohách nějaká ta mlha se možná objeví. Beze srážek, teploty budou mezi 22 a 25, na horách do 20 stupňů a vítr slabší.
0: Dodává Martin Adamovský, kterému přejeme hezkou službu. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dlouhé přípravy, které se na konci června proměnily ve skutečnost. Začala výstavba obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Co to přesně obnáší, to nám právě teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V závěru minulého týdne jsme zahájili stavbu obchvatu města Plasy. Stavba bude dlouhá 5,5 kilometru a její součástí jsou celkem 4 mostní objekty, včetně nejvyššího silničního mostu v České republice a také jedna mimoúrovňová křižovatka Babina s délkou větví téměř 700 metrů. Cena stavby je 762 miliony korun a její zprovoznění je v plánu za 2 roky.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Konec středečního dobrého rána. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 50 minut. Po 9. hodině Stanislav Jurík.

Věděli jste, že přibližně 3 kilometry západně od Švihova na Klatovsku najdeme ve výšce 711 metrů nad mořem vrchol zvaný Běleč? V roce 1955 tady byla vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace. Téměř celé území pokrývá původní smíšený les. Stáří bukového porostu dosahuje až 200 let. Rezervace poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů, včetně čápa černého a krahujce obecného.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři zahajují opravu poloviny dálnice D5 u Stříbra ve směru na Plzeň. Na turistických trasách na Šumavě můžou po bouřkách hrozit pády větví a stromů. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi 110. a 100. kilometrem a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
0: Po posledních bouřkách se na turistických a cyklotrasách na celém území Šumavy můžou vyskytovat popadané větve nebo i vyvrácené stromy. Podle webu Národního parku Šumava je nejhorší situace v okolí Jeleních vrchů u Nové Pece, kde se na značených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale také polovyvrácených a nalomených stromů nebo jejich částí. Správci parku proto apelují na návštěvníky, aby při svých výletech byli opatrní. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců Hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
3: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili. Sport.
0: Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australanku Maju Jointovou. S o 24 let mladší soupeřkou Williamsová prohrála ve 3 setech.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami s možností bouřek, výjimečně i silnějších a s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 směrem na Rozvadov počítejte s omezením na dálničním výjezdu Exit 107. Dejte pozor na uzavírku silnice z Nýrska na Hodousnice na Klatovsku. Objížďka je v místě značená. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké středeční dopoledne, 1. červencové. 1. července roku 1910 byl evropské veřejnosti představen nový tanec. Jmenoval se tango. No my teď nebudeme tančit tango, ale budeme dělat tanečky kolem zániku Varšavské smlouvy. Uplynulo totiž 35 let od zániku Varšavské smlouvy, což byl vojenský pakt zemí východního bloku. Zajímavý je tím, že je to asi jediná vojenská organizace na světě, která zaútočila na svého vlastního člena, což bylo Československo v roce 1968. Víc si řekneme v prvním příspěvku dopoledního vysílání už za chvíli.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historiků Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Poslechněte si scénku Ztracený klíček s Františkem Budínem a Felixem Holcmanem.
2: Co tady hledáte?
3: Co říkáte?
2: Co tady hledáte na jevišti?
3: Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý aluminiový.
2: Jaký
3: tak klíček? Ho tady hledám asi takhle veliký klíček z aluminia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl aluminiový klíček z aluminia.
2: No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
3: No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já tam mám uzamčený, tak
2: no, potřebuji... závěr.
3: No, tak potřebuji právě ten klíček.
2: No jo, dobře, ale...
3: A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník. A šáhl jsem tak jako do kapsy a vydal jsem ten kapesník takhle. A ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
2: A byl pryč.
3: A byl pryč, no. Jak to víte?
2: No, když spadne, tak je pryč.
3: No jo, ano, a on spad no. Právě takhle dolů, spad zřejmě a byl pryč, no.
2: No jo, ale...
3: Malej takovej... aluminiový klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
2: No to jste říkal, ten
3: ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
2: No ale podívejte se.
3: A tím, že jsem vydal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej... aluminiový klíček to byl. Jsi takhle veliký byl. Z aluminia.
2: Já vás chápu, ale...
3: Já mám totiž vzadu na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuju právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
2: Ale podívejte se...
3: Malej takovej... aluminiový klíček to byl, asi takhle veliký byl, z aluminia.
2: Myslíte snad hliníkový, ne?
3: Co?
2: Říkám hliníkový.
3: Ne, aluminiový.
2: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
3: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiový, to je to. A já musím domů, víte, paní manželka vždycky kroutí hlavou, když přijdu
2: posledně. Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
3: No jo, ale s mojí hlavou.
2: Tak co potřebuji to právě... Stojám, jak se to leskne, není to on? No vidíte...
3: No, není, to je od holuba něco, nebo co to není.
2: Tak mi ale prosím vás, přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
3: No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete do mě, tak tamhle u toho.
2: No proč ho hledáte na jevišti, když jste ho ztratil vzadu?
3: No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
2: Prosím vás, no, ale já ho tak vlastně teď nemůžete tady schránit.
0: Český rozhlas Plzeň.

13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Čekají nás teď tipy pro volný čas, no a co potom, čemu se budeme věnovat? Archeologové z Plzně zkoumají osobní věci obětí masakru ve Srebrenici z roku 1995. Snaží se tak zdokumentovat osudy obětí. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: 60 hudebníků skotského souboru Musicians of Robert Gordon's College vystoupí od 18 hodin v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. V programu zazní třeba hudba Georgese Bizeta, Roberta Sheldna a dalších skladatelů. Prvním představením letošních letních střed na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech je improvizační show. Má název Milostný trojúhelník a od 19 hodin v ní vystoupí trojice herců Lukáš Pavlásek, Martin Zbrožek a Tomáš Matonoha. V letním kině v kempu v Sušici dnes můžete vidět Dream Team. Československý komediální film tam začíná ve 22 hodin a v hlavní roli uvidíte Martina Hoffmana. Zámek Zbyroch pořádá pohádkovou večerní prohlídku exteriérů hradu a zámku, kde ožijí postavy z bájí a dávné historie. Děti budou plnit zábavné úkoly a pomohou popletené zahradnici nebo zámecké kuchařce a možná potkají i tajuplnou čarodějnici. Takhle to tak o dámách opravdu bude. Prohlídka začíná v 19 hodin. V muzeu Karlovy Vary začne v 17 hodin vernisáž výstavy historické plovárny a oděvní design. Atmosféra

atmosféru zahájení zpestří módní přehlídka historických plavek a spodního prádla. V Mariánsko-lázeňském pravoslavném kostele bude znít jazz, od 7:30 tam zahraje kapela Jazz Cakes, skladby známé od Louise Armstronga a Franka Sinatry. Tolik tipy pro volný čas, ještě půl minutka a bude 9:30. Hezké dopoledne.

0: Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary se zaměřují na dokumentaci a analýzu oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a dalších předmětů. Výzkum, který je součástí dlouhodobého projektu s názvem Zdivočelá země, odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie.
1: Tady máme mapu Bosny a Hercegoviny a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků v roce 1995.
2: Ukazujeme na počítači vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařeka.
1: Jsou tam místa masových hrobů, ale některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznáma.
2: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje Azir Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
3: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
4: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do pamětního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
2: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kaňonu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
4: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
1: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
2: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
1: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů.
2: Podle archeologa Tomáše Pancíře má dokumentace i další přesahy.
5: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
2: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň,

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky.

0: Pavel Kudrna. Ano, je tu zámecké leto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Ano, Humprecht, velice zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské, anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Takže naopak náš pořad, naše zámecké leto. A teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavostím vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné,
1: děkuju.
0: Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V parkovacím domě v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně ještě před otevřením upravovali osvětlení. Lidé můžou během léta soutěžit s plzeňským biskupem Holubem v běhu na věž katedrály. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Pěkné středeční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. V novém parkovacím domu a tom v Plzni na Lochotíně na poslední chvíli upravovali na svícení. Silné bílé světlo v noci rušilo lidi v okolních domech. S novým nasvícením městu pomohl odborník na působení světla Hynek Medřický.
2: Ve chvíli, když se provedla světelná zkouška, tak lidé, kteří tady bydlí okolo, tak si stěžovali. Naštěstí se to světlo nemuselo úplně vyměnit, ale vymysleli jsme řešení, aby svítidla mohla zůstat, ale přitom, aby se snížila modrá spektrální složka a zároveň, aby se snížilo i množství vyzářeného světla, takže se tím spotřeba snížila o 50%.
0: Osvětlení má teď tlumenou oranžovou barvu a rozsvěcuje se jen v sektoru, ve kterém jede auto nebo se pohybuje člověk. Parkovací dům je ode dneška v provozu a nabízí přes 170 míst. Po celé léto se v Plzni můžou lidé zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
3: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
0: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
4: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, s možností bouřek, výjimečně i silnějších, s nárazy větru a menších krup. K večeru budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Gdyni na Domažlicku je z důvodu stavebních prací provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem od Klatovské ulice přes náměstí až po křižovatku s ulicí Šmídova. Na dálnici D5 se od 5. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona. Dojíždějte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kam chodí spisovatelka Jana Poncarová pro inspiraci? Je to snad nějaké místo v okolí Dobříva na Rokycansku, kde žije? Zeptáme se za chvilku v našem rozhovoru, kdy bude Jana Poncarová hostem. Představí novou knížku pojednávající o jejich předchůdkyních. Jmenuje se Ženy slova.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je spisovatelka Jana Poncerová. Srdečně vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Mám se dobře, děkuju.
0: Já se ptám proto, že tady máte synka v rozhlase.
1: Ano.
0: Ale není s námi ve studiu.
1: Není s námi ve studiu, šel na procházku s tetou, s deštníkem.
0: Tak snad to vydrží, snad to bude v pohodě. Je takhle zvyklý na cizí lidi, je to v pohodě?
1: Je, v podstatě od malička, takže neměl by být problém.
0: To mě zajímá, je to jeden z dotazů tady, které mám připravené, jak to zvládáte psát během té mateřské dovolené, jak se říká. Dovolená to asi není úplně.
1: Dovolená to vůbec není, já jsem se k psaní vrátila po šesti nedělí. V podstatě i z toho, že jsem chtěla a že jsem musela, protože samozřejmě jako potřebuju si na nějakým způsobem uživit a všichni ví, jaký je rodičovský příspěvek.
0: No a když píšete, tak píšete po nocích? Chápu to dobře?
1: Ne, já po nocích nejsem schopná psát a hlavně syn usíná poměrně dlouho. Včera usnul třeba až kolem 10. večer a to já už jsem úplně mrtvá, takže využívám jeho odpolední spánek tak hodinu, hodinu a půl a potom ještě hlídání, kdy moje dvě tety se střídají a chodí k nám a s Páťou si hrajou a já mám třeba hodinu, hodinu a půl na psaní.
0: To abyste si psala přes den nebo i přes noc nějaké poznámky na kus papíru, abyste nezapomněla myšlenku třeba.
1: Mám poznámky. Já vlastně ten příběh se snažím rozvíjet právě v těch okamžicích, kdy si třeba se synem hrajeme, stavíme si bábovičky nebo jdeme na procházku, tak promýšlím, co by se mohlo odehrát dál a v podstatě k tomu psaní už pak se snažím usedat s tím, že vím, jak to bude pokračovat a s tím, že mám nějakou myšlenku, kterou budu právě rozvíjet.
0: Já už jsem se vás na to ptal v minulém rozhovoru, ale víte přesně dopředu, jak ta knížka, jak ten příběh skončí?
1: Ne vždycky. Někdy to vím, když je ten příběh inspirovaný skutečnou událostí, jako byla hoteliárka plzeňská Eugenie, ale jsou příběhy, kdy to vůbec nevím a kdy se to odehrává a nějakým způsobem se to vyvíjí, třeba to byla nultá hodina, kdy ten příběh skončil úplně jinak, než jsem zamýšlela.
0: Pro posluchače, kteří vás třeba vůbec neznají, jak byste se představila? Vy vlastně ty příběhy píšete většinou na základě skutečných událostí, anebo alespoň historických pramenů, které se zakládají na skutečných událostech?
1: Je to tak, tak většinou mám někde v medailonku napsáno autorka románu podle skutečných událostí, tak asi to je nejvýstižnější, bych řekl.
0: Co bylo zatím největším bestsellerem?
1: Bestsellerem, já si myslím, že pořád vedou Podbrdské ženy.
0: Opravdu?
1: Ta prvotina. Tak ona v podstatě je to už, to bude skoro 10 let, co vyšly, takže samozřejmě tím pádem se prodalo nejvíc výtisků, ale určitě sekunduje Eugenie nultá hodina, takže...
0: Právě na tu Eugenii bych si vsadil tedy jako dopředu, že to bude asi nejprodávanější knížka.
1: Já si myslím, že tak je to asi na podobném počtu.
0: Podbrdské ženy, teď máte novou knížku Ženy slova. Ženy v hlavní roli vašich románů.
1: Je
0: má to
1: tak.
0: Nějaký důvod?
1: Já si myslím, že asi v tom není úplně záměr. Mě v podstatě přitahují ty ženské příběhy, ty ženské hrdinky. Myslím si i proto, že v těch předchozích desetiletích nebo stoletích bylo věnováno hodně prostoru mužům, hrdinům, takže si myslím, že se teď snažíme, nejen já, ale i ty ostatní autorky dohnat ty ženské hrdinky.
0: Už jsme řekli, že se inspirujete skutečnými příběhy, událostmi, opíráte se o různé rešerše, možná i navštěvujete nějaké pamětníky. Je to tak? Kontaktujete lidi, kteří si třeba tu událost pamatují?
1: Rozhodně. My jsme zmínili Eugenii. Já jsem měla příležitost udělat rozhovor s pánem, kterýmu už bylo 90 a vlastně v době slávy Continental, v době i druhé světové války, tak tam pracoval jako kuchtík, jako velmi mladý hoch. Já jsem natočila ten rozhovor a on asi za 2 měsíce zemřel, takže to bylo opravdu za 5 minut 12.
0: To jste možná trochu suplovala paměť národa.
1: Trošku asi ano.
0: Natočila pamětníka. No, asi vám toho řekl dostatek, když potom vznikla takhle krásná knížka?
1: Řekl mi toho určitě dost. Tam nejlepší jsou ty detailní vzpomínky, takové ty momenty. On samozřejmě vyprávěl o tom, jak hlídal hrnec s polévkou, pak byl ten nálet. On, protože hlídal hrnec s polévkou, nemohl do krytu a tomu vlastně zachránilo život paradoxně.
0: Jana Poncerová je naším hostem a bude i po písničce.

0: Naším hostem je Jana Poncarová, západočeská spisovatelka, rodačka z Rokycan, žije v Dobřívě. Mimochodem, Brdy jsou dobrým prostorem pro inspiraci třeba?
1: To rozhodně jsou, tak podbrdské ženy moje prvotina, Brdy jsou tam taky zmíněný, zaniklý obce.
0: Tak to je prostě inspirací, hezké prostředí, nápady chodí sami.
1: Víceméně jo.
0: Ten nápad na knížku Ženy slova přišel, vy to tady píšete v tom záhlaví, a to mě teda oslovilo, ten dopis. Milé čtenářky, milí čtenáři, dlouho jsem chtěla číst knihu o pozapomenutých českých spisovatelkách, až jsem ji nakonec sama napsala. Přeložte mi to.
1: Je to tak. Jak to vzniklo? No, já mám doma schovaný sešity z literatury z gymnázia a já jsem vlastně zjistila, že jsme se tam skoro vůbec neučili o ženách, spisovatelkách, kromě Boženy Němcové, Karolíny Světlé, ale připadalo mi, jako kdyby první polovina 20. století ženy vůbec nepsaly. No a já jsem si od malička přála být spisovatelkou a chtěla jsem číst i romány vlastně žen. A teď jako v té naší knihovně domácí byly hlavně romány mužů. A tak jsem si říkala, musím zapátrat, kdo psal, kdo nepsal. A v podstatě nakonec jsem začala přicházet na spisovatelky, četla jsem jejich díla a říkala jsem si, že to jsou skvělé věci. A tak jsem je chtěla připomenout, aby třeba lidi si přečetli jejich příběh a řekli si, dobře, tak já třeba půjdu a koupím si knížku v antikvariátu nebo si půjčím v knihovně. Mm-hmm. A přečtu si něco od nich.
0: Konkrétní jména vy jste vybírala z nějakého většího seznamu, nebo jak jste na ně přišla na ty ženy?
1: Já jsem si dělala ten seznam tak nějak postupně. Je tam třeba Olga Bariny, na kterou já jsem přišla díky práci na románu Herečka. Je tam zmíněna Marie Wagnerová, která psala pod synonymem F. High, napsala Káju Maříka, moji nejoblíbenější dětskou knihu. Je tam Amálie Kutinová, taky autorka dětských knih. Je tam Růžena Svobodová, na kterou jsem přišla ani už nevím jak, ale vím, že teďka nedávno vyšly i jakoby znovu ty její povídky. Takže těch autorek je tam dohromady 8. Je tam Popelka Biliánová, na kterou jsem taky narazila náhodou, a to je jakoby úžasná spisovatelka, úžasná žena to byla.
0: No, to jsou věci, takže vy nahrazujete trochu, řekněme, učebnice literatury?
1: Ne, to já bych jenom chtěla říct, že ta knížka není jako psaná jako učebnice, to rozhodně ne, není psaná didaktickou formou. Je to formou příběhu, kde já jsem vycházela z nějakých rešerší a ze studia života těch spisovatelek a jejich díla, ale snažila jsem se to napsat jako příběh, takže jsou to spíš takové povídky, obrazy kombinované s nějakými historickými fakty a daty.
0: Mm-hmm. Ta knížka má podtitul Proč je v dějinách české literatury málo spisovatelek. Mm. Máte skutečně ten pocit, že jich je málo, anebo že se spíš o nich neví?
1: No, oni vždycky byly, ale měli samozřejmě stížené podmínky, aby mohli psát, a myslím si, že řada žen chtěla psát a nepsala. Protože domácnost, děti, obživa, my to dneska máme usnadněný, máme jako skvělé věci, jako jsou technologie, jednorázové pleny a podobně, takže jako my to máme snažší, ale ty ženy, třeba já jsem zmínila Popelku Biliánovou, ona, když její manžel spáchal sebevraždu, tak zvládla uživit svoje 3 děti literaturou, a to je pro mě teda obrovskou inspiraci.
0: To je vzor.
1: Je.
0: Tak jsou to tady ženy slova 19. a 20. století. To období má taky nějaký svůj důvod, že vám to v těch učebnicích literatury chybělo?
1: Přesně tak. Protože mi to chybělo a protože my jsme se učili o Boženě Němcové, Karolíně Světlé, a já jsem chtěla napsat o následovnicích Boženy Němcové, ale chtěla jsem to nějak, řekněme, do poloviny 20. století, protože pak už zase tam jsou samozřejmě jiná jména a ta současná literatura, tak řekla bych, že se stává víceméně doménou žen. Mm-hmm.
0: Skutečně jste potom fyzicky objela hroby všech těch spisovatelek, byla jste,
1: ano,
0: pátrala jste i tímto způsobem?
1: Ano, pátrala jsem i tímhle způsobem. Chodila jsem na místa, kde oni psali, a na místa, kde jsou pohřbená. Povětšinou je to Praha, Vyšehrad, Olšany. Mm-hmm.
0: Takže ženy slova, tam ten název, to je jasné, prostě uměli se slovem, uměli dobře psát a nějakým způsobem se dostali do dějin české literatury, jen ne do těch učebnic.
1: Přesně tak.
0: Jana Poncarová je naším hostem. Za chvilku budeme mluvit ještě o literárních večerech a také o tom, zda spisovatelky potřebují mezi sebou nějaký kontakt.

0: povídáme se s Janou Poncarovou, spisovatelkou, o které možná taky někdo bude psát třeba za 50, za 100, za 200 let.
1: Ježišmarja.
0: Teď mě to napadlo.
1: No mě vůbec, to je dobrý.
0: Že byste byla součástí české literatury v nějakých učebnicích
1: třeba? To mě nenapadlo, ale vlastně možná se mi to přihodí, protože já to dělám těm předešlým, že?
0: Mluvíme o ženách slova podle vaší poslední knížky, ale řekněte mi, jste vy vůbec v kontaktu s někým v uvozovkách z konkurence?
1: Určitě, my se scházíme poměrně často s ostatními autory a autorkami a myslím si, že i musíme, protože psaní je strašně osamělá věc a chybí nám ten kolektiv, ty kolegové, a musím teda říct, že se nevnímáme vůbec jako konkurence, to jsem zažila opravdu minimálně, že spíš se naopak podporujeme, že se třeba vzájemně zveme na nějaký akce, na autorský čtení, a nebo se o sobě jakoby zmiňujeme, nebo doporučujeme i svoje knihy navzájem, takže to je jakoby hezká věc.
0: I vy sama vlastně pořádáte literární večery přímo v Dobřívě na Rokycanskou.
1: Přímo v Dobřívě, je to vždycky jednou za rok kolem svatého Jana, plus minus, jak to vychází.
0: A jak to bylo letos?
1: Letos to vycházelo na 25. června, byl to čtvrtek, nedávno před týdnem. Přijela Pavla Horáková, Zuzana Dostálová, skvělý autorky, byla legrace, povídali jsme si o psaní, o tom, jak oni píšou, jak tvoří příběhy.
0: Nemáte strach třeba, že si budete navzájem půjčovat nápady třeba?
1: Ne, to vůbec ne. Já si myslím, že každý ten autor tak píše jinak. A i kdybychom měli stejný téma, tak každý z nás ho zpracuje úplně jinak.
0: Vy jste mi tady během písničky říkala, že k vám chodí dopoledne teta, hlídat synka a tak dál. Vy jste to vlastně říkala předtím do éteru. Tak jak ten denní režim vás posouvá? Máte vůbec čas psát něco dalšího, protože máme před sebou novou knížku, tak nevím, jestli třeba už něco nemáte v šuplíku?
1: No, v šuplíku vlastně nemám, ale připravujeme zrovna, cestou se mi volala moje redaktorka Tereska Čechová z nakladatelství, že už mají sazbu románu, který vyjde na podzim. Ten román bude nebo je inspirovaný mým pobytem v Domažlicích a pobytem Boženy Němcové v Domažlicích. Takže se tam střetávají vlastně úhly pohledu současné spisovatelky a té spisovatelky toho 19. století, a já jsem si kladla otázku, co se pro ženy změnilo, jak vlastně se tvoří matkám právě a jak to prožila Božena, jak to prožívá ta současná spisovatelka, a ano, je to trošku autobiografické.

0: Takže zase ženy.
1: No, zase ženy.
0: Zase
1: no.
0: Ženy. Jak se to bude jmenovat?
1: Bude se to jmenovat Neviditelné minuty a ten název je záměrný, protože my si vlastně krademe ty minuty na to psaní, na tu práci.
0: Aha, takže si berete minuty z toho času pro to děcko třeba? Takhle to chápu?
1: No, pro to děcko spíš aktuálně se řídím časem, s časem dítěte, nechci okrádat jeho, ale já si vlastně ten čas, kdy on třeba spí a já bych si mohla odpočinout, tak si ho kradu na to psaní.
0: Tak Neviditelné minuty, budeme si to pamatovat. A ten šuplík je tady v tuhle chvíli prázdný?
1: Ten je prázdný, ale jakoby na můj psací stůl není prázdný, tam vzniká něco dalšího a uvidíme, jak to půjde.
0: Výborně. Tak moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. Pozdravujte Páťu.
1: Budu, děkuji moc krát.
0: Snad někde nezlobí venku s tetou pod deštníkem. A
1: myslím, že to zvládli.
0: Všechno to dobře dopadne. Ať se vám daří, ať vám to píše.
1: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň.

Švédská skupina Ace of Base, chvilku před 10:45 v našem dopoledním programu. Pomyslný červený koberec, obrázky filmů, ale i různé filmové profese jsou součástí dětského oddělení nemocnice v Karlových Varech. S modernizací a úpravou prostor finančně pomohla nadace Archa herečky Chantal Pullen. Pro děti by tak oddělení mělo být příjemnější. Podrobnosti přineseme v reportáži už za okamžik.

0: Místo sesterny, režisérský kokpit, místo pokojů, zázemí pro kameramany, scénáristy nebo maskéry. Tak vypadá modernizované dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Malí pacienti se při vstupu do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Prostory by pro ně měly být příjemnější. Nová podoba oddělení totiž nese název Staň se filmovou hvězdou a nemocnice na tom spolupracovala s nadací Archa Chantal.
1: Tady je pomyslný červený koberec, který vlastně navádí potom do toho lůžkového oddělení, protože celý ten projekt se jmenuje Staň se filmovou hvězdou.
2: S designérkou Adélou Štěpánkovou tak procházíme teď dětské oddělení, to upravené dětské oddělení. Ten nápad vznikl právě díky tomu, že tady v Karlových Varech se ten filmový festival koná?
1: Určitě. Měli jsme několik verzí pro ten projekt, ale pak jsme si říkali, že ten Karlovarský filmový festival je tady tak prorostlý a tak se říká, já ho jsem prostě chci dostat. Takže nás napadlo to vzít právě z té strany těch profesí a povzdělat i ty pacienty, i ty rodiče třeba a udělat to nějakým i edukativním způsobem.
2: Dveře, ty jsou označené právě těmi různými profesemi filmovými. Máme tady zvukaře a tak dále, mohli bychom pokračovat.
1: Ten záměr zatím byl, že prostě to dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá se zvukař u filmu. A vedle je maskérna nebo kameraman, kameraman dělá vlastně tohle u filmu, protože upřímně to zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním Českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
2: Primářického oddělení Karlovarské nemocnice Zdeněk Vaněk. Jste ve světě filmu. Jak se vám tady pracuje?
3: Tak vnímáme to tak jako filmové hvězdy. Ne, tak cítíme se tady dobře. Myslím, že i ta odezva od těch pacientů, rodičů i personálu je dobrá. Je teda pravda, že ty malé děti kolikrát si nemůžou najít ten svůj pokoj, protože to třeba ještě není určený nikdy k tomu věku, ale to ještě doladíme.
2: Prezidentka nadace Archa Chantal Poulin. Proč jste se rozhodli vlastně podpořit dětské oddělení tady Karlovarské nemocnice?
4: Když máme žádost o nemocnice, tak já okamžitě reaguju, protože to je moje 33 let práce pro mě. Každý oddělení má svůj smysl. Tady v Karlových Varech samozřejmě se spojí festival Jiří Bartoška, který opravdu jsem měla moc ráda, ale zároveň pro mě je hlavně práce na psychika dětem, protože lékaři to potvrdějí, že ta psychika pomůže ta léčba.
2: Nadace Archa Chantal přispěla na projekt částkou 890 tisíc korun, nemocnice pak investovala dalších 123 tisíc korun. Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Kdo bude hostem dnešního Moriády? Bude to herec Otakar Brousek. Mezi 16. a 17. hodinou vám pomůže se scénkami a ukázkami z různých pořadů, tak jak jsme v Moriádě zvyklí, tak si Moriádu nenechte ujít. Teď tady někdo spí v obilí a je to skupina Jelen a Míša Tučná.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Optimalizace městské hromadné dopravy v Klatovech přináší bezplatné jízdné. Archeologové z Plzně zkoumají osobní věci obětí masakru v Srebrenici. Dnes čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, večer vyjasňování, teploty do 22 stupňů. Pěkné středeční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Klatovy ode dneška zavádějí bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě. Tím, že lidé můžou nastupovat všemi dveřmi a zastávky jsou jen na znamení, se zrychlí provoz a průjezd autobusů městem. Novinkou je i pravidelná obsluha zastávek u městských lázní a u nemocnice. Do areálu nových obchodních center autobusy zatím zajíždět nebudou. Upřesnil místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: Je to trochu komplikované ve vztahu k té naší smlouvě, kterou máme se současným poskytovatelem hromadné dopravy, a ta doběhne v roce 2030. A pak se uvidí, a samozřejmě potřebujeme ještě nějakou dodatečnou analýzu, protože jeden z těch argumentů byl, že lidé do obchodních center jezdí s nákupními taškami a těmi jsou vlastně kufry jejich aut.
1: Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině. Spolupracovníky památníku Srebrenica Potočary dokumentují a analyzují oděvy, obuv, hodinky, hygienické potřeby a další předměty. Cílem je vytvořit virtuální muzeum teprve 30 let staré tragédie, říká archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
3: Ty jednotlivé nálezy a jejich obrazová dokumentace jsou propojeny s místy, kde se tyto předměty našly. A v dalším kroku, tam, kde se podařilo přiřadit ty osobní předměty konkrétním obětem, tak památník zajistí, že tam bude vložena například i vzpomínka nebo rozhovor s příbuznými, s matkou, něco takového, takže tam bude komplexní informace o té tragédii.
1: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb.
0: Sport.
1: Tenistky Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková se utkají o postup do třetího kola Wimbledonu. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček, zápas začne ve 14 hodin. Ve stejný čas si o postup zahraje Karolína Muchová s Číňankou Chang a v 16 hodin a 30 minut se utká Barbora Krejčíková s vítězkou nedávného Roland Garros Mirou Andrejevovou.
0: Počasí.
1: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami i s možností bouřek. K večeru srážky ustanou a začne se i vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Fouká mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte s kolonou od 6. kilometru. Pozor dejte na omezení provozu v obci Nová Hospoda u Boru na Tachovsku u křižovatky na Lhotu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I nadále přejeme příjemné středeční dopoledne, čeká nás zamyšlení Josefa Fouska, tedy Fouskův svět, dnes s nadpisem Agresivní doba. No a v příbězích nejen šumavských připomeneme jeden docela zajímavý jev z roku 1949, o němž se vůbec nevědělo. alespoň podle reakcí i na našich sociálních sítích a také na webu plzeň.rozhlas.cz. Chybět nebude kalendárium a také babské rady, příprava pravého espressa. Předpoledem.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Kousků v svět.
1: Agresivní doba. Televizní působení na mou strukturu od rána až do večera nosí kulturu. Z čeho se rodí agrese, surovost, bezcitnost, kterou kvůli učitelku potkám, posteskne si o těžké práci ve škole. Rodiče na děti mají času pramálo. Učitelem se stávají škola, televize, parta. A dospělí tvrdí, za to může uspěchaná doba. Honba za obživou, peníze. Jsou zapotřebí, abychom poskytli svým dětem, vnoučkům to, co mají ostatní. Každý chce žít dobře. Reklamy a média nám nabízejí celou paletu pochoutek, bájné ostrovy, hrdiny akčních filmů, bohatství magnátů, muzikály, tvrdé svalovce a dítka se dívají, touží, napodobují. Zlo, násilí, drogy přitahují více nežli kladní hrdinové. Jana Husa si pletou s kačerem Donaldem a pohádky jsou k smíchu. Znám plno lidí, kteří se na moderní horory plné krve dívají a jsou to slušní lidé. Ale když se tyto super pořady cpou dětem místo mateřského mléka, mají následky. Nikoli nedávám vinu pouze médiím. On tenhle svět, kam se podíváš, je samá tragédie, pohroma, podvody. Kde brát naději v platnost slušnosti? V sobě ji hledejme a nalezejme. Nenechme se ukolébat narkózou beznaděje. Co svět světem byl, měl stejné problémy. A televize ani média nebyly. Otázka zlo versus dobro je stará jako lidstvo samo. Každou negaci musíme vyvažovat poučením, úsměvem, vlídností, patřičnou přísností a hlavně příkladem. A opět otázka, jsou zákony spravedlivé? Jsou na straně obyčejných občanů? Nebo pomáhají lumpům? Je pravdou, že jaký pán, takový krám? Pan Dostojevský říkal, že zlo a dobro je v nás rozděleno na půl. Je jen na nás, které polovině dáme šanci. Nejsme beránci, vypíná akčňák. Bylo tam jen 28 mrtvol a 30 litrů krve. Na těstoviny nedávám kečup, připomíná mi krev.
0: Fouskův svět.

Co pak 60. léta? V seriálu Příběhy nejen šumavské se za pár minut vrátíme do května roku 1949. Parta mladých lidí se tenkrát rozhodla emigrovat ukradenými letadly. Příběh ale nemá dobrý konec, to jenom upozorňuje slabší povahy. Příběhy nejen šumavské za okamžik.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas.

0: Československo jen rok a čtvrt po komunistickém puči v únoru 1948. Skupina mladých lidí chce utéct z už nesvobodné vlasti a tak připraví plán. Je v něm zahrnuto přepadení letiště, krádež letadel a následný přelet přes hranice na západ. Jenže se to zvrtne hned na začátku a celý příběh vyvrcholí na Šumavě. Klidně by to mohl být námět na hollywoodský film. Poslechněte si víc od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka.
1: Příběhy nejen šumavské. Vlastimil Klenovský, Zdeněk Mikš, Jan Horníček, Miroslav Nový a Jaroslav Valášek byli v roce 1946 sotva 20letí čerství posluchači Letecké vojenské akademie v Hradci Králové. Jenže před Vánoci roku 1948 byli z důvodu státní nespolehlivosti z akademie vyhozeni.
2: Všichni byli převeleni k pomocnému leteckému vojenskému útvaru ve Vysokém Mýtě, kde vyčkávali na konečné kádrové rozhodnutí ministerstva obrany. A to byl pro ně ten poslední důvod k rozhodnutí utéct na západ.
1: Vlastimil Klenovský, už jako civilista, nastoupil na pozici mechanika do tehdejšího národního podniku Let v Chocni. Velmi rychle se seznámil s poměry na podnikovém letišti a společně s Janem Horníčkem začali osnovat plány na přepadení ostrahy letiště a následnou krádež letadel, kterými by se dostali do Německa.
2: Na začátku května 1949 byl plán na světě. Chtěli přerušit telefonní vedení z letiště pod pohrůžkou pistolí odzbrojit a spoutat dva strážící policisty a s dvěma letouny typu Sokol vzlétnout a letět směr Frankfurt nad Mohanem.
1: Pětici mladíků doplnila přítelkyně jednoho z nich, 18letá studentka konzervatoře Heda Prokopová z Brna. Ta měla 12. května krátce před půlnocí celou akci na letišti v Chocni spustit, jenže nic nevycházelo už na samém začátku.
2: Dívka nebyla tam, kde měla být a navíc jeden policista, který měl obcházet letiště, seděl v jednom zaparkovaném letounu, kde jedl řízek s chlebem. Na řadu tak přišla dost nebezpečná improvizace.
1: Svačícího policistu dva mladíci překvapili a při tahanici o jeho pušku vyšla rána, která policistu zranila na ruce. I díky tomu policistu přemohli a zajali i druhého strážného. Zraněnému policistovi ještě před svázáním ošetřili zranění a kvůli údajné bolesti mu pouta trochu povolili. To ale neměli dělat.
2: Pět mladíků a slečna vytlačili dvě letadla Sokol z hangárů a rozesadili se do nich. Mezitím se zraněnému policistovi podařilo osvobodit spout. Sebral pohozenou pušku a běžel k nejbližšímu letadlu. Tam seděli Vlastimil Klenovský a Heda Prokopová, které dvěma výstřely z pušky na místě zabil. A třetího Zdeňka Mikše těžce zranil.
1: Posádce druhého letounu se podařilo vzlétnout a nabrali směr Sušice. Jenže nízká základna mraků je donutila letět při zemi a u obce Suchá nedaleko Hlavňovic u Sušice je překvapil zvedající se svah. Při manévru zavadili křídlem o zem a letadlo havarovalo. Dva členové posádky utrpěli zlomeniny ruky a nohy a třetí z nich vyvázel bez zranění.
2: Nezraněný Jan Horníček a Jaroslav Valášek se zlomenou rukou se s pomocí místních vydali směrem k hranicím. Ale u Staré Hutě mezi Keply a Zhůřím i jejich cesta skončila zatčením.
1: Dva z šesti mladých uprchlíků zaplatili za svůj sen o svobodě cenu nejvyšší. Zbylí čtyři dostali tresty odnětí svobody od 30 let až po doživotí. V roce 1962 je z kriminálu dostala amnestie. Skoro tři čtvrtě roku strávili za Mřížemi také lidé z obce Suchá za napomáhání k přechodu.

0: do hranice. A policista, který zavraždil 18-letou dívku a jejího 22-letého přítele, po povinném prošetření byl převelen na vyšší post.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

Píšeme první červencový den roku 2026. Ve stejný den v roce 1899 přeměnil Emil Škoda svůj strojírenský podnik v Plzni na akciovou společnost. No a v roce 1920, rovněž 1. července, byla založena cestovní kancelář Čerok. Další výročí přidá Petr Jungmann už za chvilku v našem rozhlasovém kalendáriu. Jenom připomenu, že dneska má svátek Jaroslava a že je takový, řekněme, reportérsko-novinářský den, protože narozeniny slaví mimo jiné Daniela Drtinová nebo Jakub Železný. No a teď už When I Find Myself in Times of Trouble. Paul McCartney, Beatles, Let It Be. Hezké dopoledne.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
3: Bože, takový váhý večer.
2: Student Kroupa.
4: A co s vámi, chlapče?
2: Šplhoun Hujer.
5: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
2: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
4: No nepotěšil jste mne.
2: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
5: Nyní jsem od seba do Humpolce.
2: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
6: Řidič, ten tvrdý chleba má.
2: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Písnička o Copacabáně takhle po dešti docela přijde vhod, zpívala Helena Vondráčková. Za chvilku jsou tady Babské rady Jarky Vykoupilové, ty dnes připomenou všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa. Možná, že si budete dávat po obědě, tak se to bude hodit. Do té doby Popelky a Karel Černoch.

0: Babské rady.
1: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Asi každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách, a určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech u babiček na venkově nebo na vandrech. No tak o tom bude dnešní noční linka s moderátorkou Jitkou Lukešovou. Můžeme vzpomínat na letní vzpomínky, počínaje 23. hodinou, tak vás k noční lince srdečně zvu, stejně jako k písničkám pro vás. Ty začnou popolední, za chvilku.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Gdyni na Domažlicku začíná rekonstrukce průtahu. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Plzeň pracuje na databázi významných stromů ve svých lesích. Česko znovu zasáhnou silné bouřky. Meteorologové varují i před kroupami a přívalovým deštěm. Odpoledne bude ještě velká oblačnost a doznívající přehánky, teploty do 22 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou průtahu Gdyní na Domažlicku. Stavba zahrnuje kompletně obnovu komunikace první třídy, včetně opravy vodovodu, jednotné kanalizace a výstavby nové dešťové kanalizace. První etapa prací potrvá do 7. září, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Po dobu provádění stavebních prací bude částečně uzavřená silnice první třídy 22, Klatovská a Masarykova. První etapě bude úplně uzavřený úsek silnice 3. třídy náměstí před křižovatkou se silnicí 1/22. Dojde také k omezení pohybu chodců v přilehlých úsecích chodníků a k vyblokování části parkovacích míst v prostoru náměstí a ulice Americká.
0: Plzeň označuje významné stromy na svých pozemcích, chce je dál chránit. Lesníkům už se podařilo vytipovat jednotlivé stromy nebo celé skupiny na 14 lokalitách v okolí Bolevce. Správa veřejného statku je postupně zanese do mapy a informace o nich zpřístupní veřejnosti, potvrzuje vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství Richard Havelka.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
0: Na některých místech časem budou u stromů i QR kódy, aby si lidé zajímavosti o nich mohli přečíst na místě. Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci mohou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
4: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
5: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami, pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
4: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velimská.
6: Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
4: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o třetí kolo. Nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude 6. zápas během 8 dnů a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
7: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaké sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
0: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu už je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. Počasí. Odpoledne bude ještě velká oblačnost a doznívající přehánky nebo déšť, ze začátku ještě i výjimečná bouřka. Později odpoledne a k večeru srážky od severozápadu ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 15 až 18. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 22 u obce Loučim na Domažlicku havarovala dodávka mimo komunikaci. Na silnici 1/20 u Plzně Koterova bouralo nákladní auto s osobním a na silnici v Plzni Liticích blízko ulice k uličce se srazilo také osobní auto s nákladním, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: První červencové písničky jsou tady, svátek mají Jaroslavy a je tady už i několik písemných gratulací k tomuto svátku, ale také narozeniny a nějaké pozdravy, to všechno zveřejníme až do 13. hodiny. Telefonní linka 221 554 222 je v tuto chvíli taky volná, tak to zkuste. Hezký den.

0: První telefonát je z Nebílov na jihu Plzeňska. Paní Mirka se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych v vašem prostřednictví chtěla poslat písničku švagrovi Petrovi a Schembrennerovi z Přestovl a popřála mu všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, a aby se mu to všechno dařilo.
0: Vy jste mi prozradila, že dneska má kulatiny, je to tak?
1: Ano, 80.
0: Výborně. Tak gratulujeme, ať si to užijete, tu oslavu.
1: A to přeje Šepkovi z Nebílov a všichni příbuzní a známí, je nás moc, tak nemůžu jmenovat všechny.
0: Dobře, děkujeme.
1: Tak děkuji za zahrátí.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Dokladrub, už teď zdravím paní Olinu, vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, tahle písnička půjde zase v Kladrubech u Stříbra.
0: Ano.
1: A protože dneska jsou Jaroslavy a já mám přítelkyni Jarušku Burianovou, takže Jarčo, opět písnička pro tebe. Všecko nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje Olina. A když už zase jsem v tom rozhlase, tak zase vzpomínám na Jarouška Kopejtka a tomu přeju taky hodně zdravíčka a vám všem moc a moc děkuji.
0: Není zač. Děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a teď už je na telefonu připraven Milan z Plzně. Dobrý den.
1: Tak ještě jednou se zpíme. Takže tu písničku posílám pro vás, pro kolektiv Rozhlasu Plzeň.
0: Děkujeme.
1: Pro všechny posluchače Rozhlasu Plzeň a pro sebe pro radost.
0: Dobře.
1: A děkuji za nadání.
0: Taky děkujeme, vybral jste Eltona Johna, tak děkujeme za ten výběr a hezký den, Milane. Užijte si to.
1: Naschledanou, děkuju.

Taky dneska se věnujeme písemným gratulacím, které došly do dnešního pořadu. Je jich docela dost, tak teď přečteme dvě přání. Zdravím vás, dnes má svátek moje maminka Jaroslava. Přeji jí všechno nejlepší, a to nejen jí, ale i všem dalším Jaroslavám, Jarkám a Jaruškám. A všem dnešním narozeninovým oslavencům, napsala Sylvie, a děkuje za písničku. Tak není zač, a je tady ještě další přání. Písnička teď poletí pro paní Jaru Škeplovou do Staňkova k dnešnímu svátku. Milá Jaruš, z celého srdce ti přejeme zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a užij si dnešní den. Přání a písničku Růže z Aten ti posílají kamarádi z Kolovče.

0: Coba krůže z Aten, ale takový telefonát z Nýřan od paní Věry. Veďte, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Já bych chtěla touto cestou nechat zahrát svoji kamarádce, která příští týden bude mít narozeniny. A vzhledem k tomu, že bude mít doma vnoučata, tak už jí to dávám zahrát dneska. Milá Jano, tvým narozeninám bych ti chtěla popřát hlavně hodně, ale hodně zdravíčka a pohody. To ti přeje Věra z Nýřan. A chtěla bych touto cestou pozdravit ještě všechny redaktory i pana Kopejtka.
0: Dobře, zdravíme, určitě poslouchá a děkujeme za pozdravy, mějte se hezky.
1: Vám taky a děkuju moc. Na shledanou.

můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

Tak jsme a dědečkovi hodiny, teď budeme hrát skupinu Škvor. Dneska má narozeniny paní Arina Šteflová ze Srbic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a dobrou pohodu přejí Němečkovi. Prosíme o zahrání písničky od kapely Škvor Síla starých vín. Předem děkujeme a hezký den přejeme.

Vlaštovka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Paní Jarmila z Plzně se dovolala, tak vítám v písničkách pro vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný dobrý den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes zahrát písničku všem těm moderátorkám s mým příjemným hlasem a nejúžasnějším moderátorem. A jednoho mám na telefonu, panu Stanislavu Juríkovi, tak přeji příjemný poslech.
0: No to i my vám. Vybrala jste Luciana Pavarottiho, tak děkujeme za ten výběr, Jarmilo. A užijte si písničku i celý den. Mějte se hezky.
1: Ano, tak děkuji vám pěkně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak a pojďme za dalším telefonátem. Paní Zdeňka volá z Nové Hospody. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát pro Jarku Sládkovou z Chotěšova. Dopředu se omlouvám za písničku, ale už jsem ji dlouho neslyšela. Takže Jaruško, přeju ti všechno nej, nej, nej. A to, co potřebuješ, si koupíš. Zatím pa.
0: Dobře, děkujeme jednak za gratulaci, za telefonát i za výběr té písničky. Já tedy nepamatuju, kdy jsme naposledy hráli písničku od Antonína Gondolána. No. Tak proč ne? No. Je to vaše volba.
1: Ano.
0: Díky.
1: Já vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dneska je to opravdu o velkém zájmu telefonickém, tak Jarka je samozřejmě v kalendáři, takže to je ten důvod. Josef Zblížejova se teď dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl popřát paní Jarušce Kubalové Zblížejova k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, splnění všech i těch nejtajnějších přání. A to vše jí přeje její přítel Josef.
0: Dobře.
1: Děkuji za zahrání a naschledanou.
0: Je to komplet. Naschledanou.

0: Blíží se 13. hodina v písničkách pro vás, které opravdu nejsou nafukující, tak stihneme ještě alespoň jeden vzkaz. Dobrý den všem do rozhlasu a moc vás prosím o hezkou písničku pro paní Boženu Šobrovou z Přeštic pro radost a zlepšení nálady. Boženko, myslím na tebe moc a taky moc držím palce. Děkuje Zuzka. Tak tenhle vzkaz jsme vyřídili a další tady budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou v písničkách pro vás, tak jak jste zvyklí každý všední i sváteční den. Stanislav Jurík se loučí, přeje vám příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Naslyšenou zítra.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Řidiči mají ode dneška k dispozici parkovací dům v Plzni na Lochotině. Na turistických trasách na Šumavě mohou po bouřkách hrozit pády větví a stromů. Odpoledne bude ještě velká oblačnost, doznívající přehánky nebo déšť a teploty do 22 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Řidiči mohou ode dneška parkovat v novém vícepodlažním parkovišti v Sokolovské ulici v Plzni. Lehká konstrukce je částečně zapuštěná do terénu a nabízí přes 170 parkovacích míst, říká náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
2: Je to takový polotovar teď v tuhle chvíli, už to bude plnit tu svoji základní funkci, to znamená parkování. Do budoucna ty stěny se porostou vegetací, takže budou i částečně ochlazovat ten prostor, to je pozitivní. A další věc je ty červené konstrukce na střeše, tam nejsou jenom pro okrasu, ale bude na nich instalována fotovoltaika. To bude až v další fázi.
0: Parkovací dům kombinuje bezplatná stání s krátkodobým placeným stáním a dlouhodobým rezidenčním předplatným. Po posledních bouřkách se na turistických a cyklotrasách na celém území Šumavy mohou vyskytovat popadané větve nebo i vyvrácené stromy. Podle webu Národního parku Šumava je nejhorší situace v okolí Děleních vrchů u Nové Pece, kde se na značených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale také polovyvrácených a nalomených stromů nebo jejich částí. Správci parku proto apelují na návštěvníky, aby při svých výletech byli opatrní. Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořské svátky filmaře Pedra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
3: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
4: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
5: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
4: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
5: Gracias.
4: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude ještě velká oblačnost a doznívající přehánky nebo déšť, ze začátku výjimečně i bouřka. Později odpoledne srážky od severozápadu ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 18. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěše na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 u Plzně Koterova bouralo nákladní auto s osobním a tvoří se tam dlouhé kolony a dodávka havarovala mimo komunikaci na silnici 22 u obce Loučím na Domažlicku. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybu na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu
0: takže
1: dalšího.
0: Tam
1: přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlí, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou

0: ulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech, naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: To víš,

0: Do dnešního hosta tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní, Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona. A myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hráte taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
1: Jasně.
0: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí. Ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil. Já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hausl, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Klatovy ode dneška zavádějí bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě. Novým šéfem plzeňské diecézní charity je Karel Weisshäupl. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Lidé v Klatovech mají ode dneška městskou hromadnou dopravu zdarma. K nástupu do autobusů mohou využívat všechny dveře a zkrátí se tím doba stání autobusů na zastávkách i jejich průjezd městem. Radnice si od toho slibuje, že lidé budou veřejnou dopravu více využívat. Nakolik novinka přijde, upřesní místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: V této chvíli platíme ročně na městskou hromadnou dopravu zhruba 7-7,5 milionů korun. Předpokládáme, že ta změna nám zhruba o 3-3,5 milionů korun tento náklad zvýší. Část je to, řekněme, jízdné, zhruba asi 1/3 toho navýšení, o které přijdeme, a druhá část je právě ta optimalizace těch spojů.
1: Novým ředitelem diecézní charity Plzeň je ode dneška 51-letý Karel Weisshäupl. V čele charity nahradil Jiřího Lodra, který stál v čele této pomáhající organizace od jejího založení v roce 1993. Karel Weisshäupl začal pro charitu pracovat před 28 lety. Postupně působil v Brně, Sušici a v Plzni. Co by ředitel plzeňské diecézní charity chce navázat na práci svého předchůdce, vnímá i některé nové úkoly.
3: Určitě důležitý je nějakým způsobem více se zaměřit na vzdělávání pracovníků. Tady mi trošku chybí takový jakoby adaptační vstup nových zaměstnanců vlastně do charity, vstup, takže aby tam měli jako vlastně trošku vhled do struktury jako vlastně diecézní charity, biskupství.
1: Pro diecézní charitu Plzeň aktuálně pracuje zhruba 270 lidí, kteří zajišťují sociální služby. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla také vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky. Požaduje pro ni roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku vloni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenii a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc považuje rozhodnutí soudkyně za exces a kárnou žalobou chce docílit toho, aby se podobné případy neopakovaly.
4: Soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
1: Ministr chce prověřit také činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil.
0: Sport.
1: Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, Jihoameričany Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo 7 trenérů, včetně toho českého Miroslava Koupka.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra ráno a dopoledne bude většinou velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 u Plzně Koterova bouralo nákladní auto s osobním a tvoří se kolony. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 1. července a Plzeň se konečně dočkala blahodárné vláhy. V předchozích dnech, kdy všude padaly litry vody a na obloze se klikatily blesky, spadlo ve městě a blízkém okolí asi tolik kapek, co byste spočítali na prstech jedné ruky nešikovného dělníka z Pily. A přitom Plzeň, jak známo, leží na soutoku 4 řek a voda by vodu měla přitahovat. Ale nechme meteorologických záhad, o čem bude naše další vysílání. Jak už jste zaslechli, po 30 letech skončil ve funkci vedoucího diecézní charity Jiří Lodr. Krátce po 2:30 se rozvíte podrobnosti. Ve slovíčkaření si rozebereme roztomilé slůvko šprt. Otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za pár minut seriál Co v učebnicích nebylo, kde vám představíme jednu podivuhodnou horu. Tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Možná už jste to slyšeli i v našich zprávách, diecézní charitu Plzeň ode dneška vede nový ředitel Karel Weishäupl. Vystřídal ředitele Jiřího Lodra. Byli jsme u slavnostního střídání ředitelů v plzeňské katedrále a tu reportáž uslyšíte za chvíli. Teď tady mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Na anglickém nábřeží v Plzni zahraje od 19 hodin v rámci projektu plzeňské náplavky kapela Tabasker. Hrají směsici lidové hudby, a to zejména gypsy, balkán a folklor. 60 hudebníků skotského souboru Musician of Robert Jordan's College vystoupí od 18 hodin v kostele na nebevzetí Panny Marie v Plasích. V programu zazní hudba George Bizeta, Roberta Sheldona a dalších. Prvním představením letošních letních střed na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech je improvizační show, má název Milostný trojúhelník a od 19 hodin v ní vystoupí trojice herců Lukáš Pavlásek, Martin Zbrožek a Tomáš Matonoha. V letním kině v kempu v Sušici dnes můžete vidět Dream Team, československý komediální film, tam začíná ve 22 hodin a v hlavní roli uvidíte Martina Hofmana. No a zámek Zběroch pořádá pohádkovou večerní prohlídku exteriéru hradu a zámku, kde ožijí postavy z bájí a také dávné historie. Děti budou plnit zábavné úkoly, pomohou popletené zahradnici nebo zámecké kuchařce a možná potkají i tajuplnou čarodějnici. Prohlídka začíná v 19 hodin. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď si bude Pavel Bobek chvíli libovat, že má dobré kamarády.

0: Je právě 14:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď to avizované střídání stráží. Novým ředitelem diecézní charity Plzeň je 51letý Karel Weishäupl. V čele pomáhající organizace vystřídal bezmála 65letého Jiřího Lodra, který charitu před 33 lety zakládal a celou dobu ji vedl. Dlouholetému řediteli poděkoval a nového jmenoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Slavnost se odehrála včera v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje.
1: Slavnost, která měla podobu bohoslužby slova, zahájil plzeňský biskup Tomáš Holub modlitbou.
2: Bože náš milosrdný Otče, ty jsi pramen veškeré lásky. Shromáždil jsi nás, abychom ti děkovali za dílo charity, která je znamením tvé blízkosti mezi lidmi.
1: Následně biskup předal Jiřímu Lodrovi jako poděkování za dlouholetou službu rytířský řád papeže Lva XIV.
3: Děkuji.
1: Poté biskup Tomáš Holub jmenoval novým ředitelem diecézní charity Plzeň Karla Weishäupla.
4: Já vlastně musím jenom říct, že jsem strašně vděčný a šťastný.
1: Jiří Lodr po 33 letech končí v čele diecézní charity Plzeň.
5: Můj prožitek je milovat Boha a lidi. A tu lásku, to je strašně důležitá předávat. Máme tu možnost vlastně být si blízko a to je to, co mi hrozně naplňuje i dneska. Já jsem strašně šťastný, že lidi nemuseli mít rádi svého ředitele, ale jak bratra Jirku, kamaráda, který s nima prostě prožíval životy. A to si myslím, že je to obrovsky pro mě cený.
1: V jakém stavu tu charitu předáváte?
5: Diecezní charita zároveň je střechou a odpovídá za další charity, tak dneska máme kolem 600 zaměstnanců, diecezní charita kolem 270 a je to velice podivuhodné dílo služby od pečovatelských služeb, to znamená od služby pro seniory, zdravotně postižený lidi, lidi bezdomová, matky s dětma, podpora pro cizince, obrovsky široký spektra pomoci.
1: Diecézní charitu Plzeň přebírá po Jiřím Lodrovi 51letý Karel Weishäupl. Vy máte zkušenost s charitou?
6: Já jsem...

0: Vlastně nastupoval do Charity v roce 1998.
1: Působil jste v Brně, v Sušici, teď ano, v Plzni.
0: Ano. Určitě rád budu pokračovat v tom díle Jiřího Lodra, myslím si, že tady udělal kus práce. Určitě důležitý je nějakým způsobem více se zaměřit na vzdělávání pracovníků. Tady mi trošku chybí takový jakoby adaptační vstup nových zaměstnanců vlastně do Charity, vstup, takže aby tam měli jako vlastně trošku vhled do struktury jako vlastně diecézní Charity, biskupství.
1: A čemu se teď bude věnovat Jiří Lodr? Půjde skutečně do penze?
2: Já zůstávám ředitelem farní Charity Stříbro a hlavně zůstávám jako prezident České rady sociálních služeb a zůstávám na diecézní Charitě na 0,4 úvazku jako děda Charita.
1: Děda Charita jste řekl.
2: Ano, a tak jako to tak cítím, že jsem vlastně dozrál do té milosti, že můžu sloužit jako děda Charita, který opravdu se může dívat na své vnoučata, na ty svoje děti a může jim být vlastně opravdu s tou láskou blízko. A to si myslím, že je důležitý.
1: Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: Přesně tak, ve 14 hodin a 46 minut začíná středeční rozhlasové tržiště, kam svoje inzeráty jako obvykle voláte na číslo 221 554 222. První už se nám hlásí. Dobrý den.
5: Halo.
4: Posloucháme.
5: Halo.
4: Posloucháme vás. Tak tam bude zase nějaký technický problém. Číslo 2 snad bude mluvit. Dobrý den.
6: Halo, dobrý den. Můžu mluvit? Ano.
4: Ano.
6: Tak my bychom chtěli nabídnout k pronájmu zařízenou garzonku v Mariánských Lázních a kontakt je 607 109 843.
4: Já to zopakuji, 607 109 843.
6: Ano, děkuju moc krát. Děkuju. Naschledanou.
4: Naschledanou není zač. Pojďte na to vy. Dobrý den. Tak, tam stůmit rádio nebo zavřít.
7: Dobrý den. Prodám za minimální spíš symbolickou cenu větší množství plastových kelímků na pivo i limo, originál zabalených, některý jsou s potiskem Gambrinus, většina je čistých s mírou, cca 3 až 4 tisíce kusů. K tomu také velké množství kelímků na kávu, misky, na guláš a jiné věci. Kdo jezdí s občerstvením na akce, tak má tady nabídku. A za druhý, k doplnění sbírky koupím všechny typy vzduchovek, buď lámacích nebo natahovacích a také vzduchový pistoli i jednotlivý kus. Děkuji za nabídku a telefon je 603 158 092 a je to doma Žlicko. Zopakuji, 603 158 092.
4: Tak a já to zapsal a ať to vyjde.
7: Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou, jdeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, nabízím v prodeji dětskou patrovou postel, minimálně používanou. Dole je prostor pro hraní. Šířka postele 98 cm, délka 208 cm, výška 114 cm a cena by byla včetně matrace a roštu 2000. Je to Plzeň a telefon 732 55 88 11.
4: Takže číslo 732 558 811, když to takhle přečtu.
8: Přesně tak. Děkuju moc. Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Naschledanou a jdeme dál. Dobrý den.
9: Dobrý den. Prodám kuchyňský varný robot Cutler, dále kávovar Dolce Gusto vínové barvy a za třetí domácí pekárnu značky Domo. Jedná se o věci z pozůstalosti, jsou většinou velmi málo používané a všechno levně. Bude to na telefon 723 405 762 a je to doma Žlicko.
4: Tak dopisuji doma Žlicko a číslo jako obvykle zopakuji 723 405 762.
9: Děkuji, naschledanou.
4: Naschledanou, ještě máme čas, tak pojďte na to, dobrý den.
10: Dobrý den. Já bych chtěla prodat velmi zachovalý křovidlořez i s příslušenstvím. Bylo by to levně a na číslo telefonu 728 352 743 a doma Žlicko.
4: Tak opět doma Žlicko. Kdo by chtěl, koho by zaujala tahle nabídka, ať tedy volá na číslo 728 352 743. Mám to správně?
10: Ano, děkuji.
4: Není zač, naschledanou.
10: Děkuji, naschledanou.
4: Což byl také poslední telefon v dnešním tedy středečním rozhlasovém tržišti, ale vy jistě víte, že budeme otvírat zase zítra zhruba po 3:15. Tak to zase můžete zkusit.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Šprt. Nikdo ho ve třídě nemá rád. Je známý tím, že si školní učivo bezmyšlenkovitě nacpe do hlavy a pak ho jen mechanicky odříká. Vzpomeňte na Krhounka nebo Mazánka z legendárních studentských komedií z první republiky, ke kterým bychom možná ještě mohli přiřadit hujera. Ale nám jde o původ toho slova. Na první poslech zní sloveso šprtat docela česky, ale není to pravda. Musíme se totiž opět obrátit na němčinu. Základ je ve slově špricn, tedy stříkat či tryskat nebo prudce vrhat. Ve studentském slengu 18. a 19. století se z toho stalo sich etwas spritzen, neboli nastříkat něco do hlavy, nabiflovat se narychlo před zkouškou. Čeština si to slovo hodně počeštila, takže dnes už jen málo kdo tuší, že původně jde o germanismus.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita investovala za poslední 4 roky s dotacemi přes 1 miliardu korun a počet studentů roste. Prázdninová hra na Rokycansku a Nepomucku představuje 20 nejzajímavějších výletních typů. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Západočeská univerzita v Plzni vydala za poslední 4 roky i s dotacemi více než 1 miliardu korun do renovací a úprav budov, ale i do posluchárn a učeben. Uvedl to rektor Miroslav Lávička. Jediná veřejná vysoká škola v Plzeňském a Karlovarském kraji zvýšila za 4 roky počet studentů o 2000 na 13 000 a letos se přiblíží ke 14 000. Například téměř 300 milionů korun půjde na rekonstrukci budovy pedagogické fakulty na Klatovské třídě a 230 milionů pak do 2 budov vysokoškolských kolejí v Plzni na Borech. V září spustí univerzita nové dohledové centrum dispečing za 5 milionů korun, který dokončuje v kampusu na Borech. Na Rokycansku a Nepomucku dnes začíná prázdninová hra, která představuje nejzajímavější výletní typy v oblasti. K jejímu splnění je potřeba mít nainstalovanou mobilní aplikaci Rokycansko a Nepomucko. Oproti loňsku se hra rostla na 2násobný počet míst, protože zahrnuje širší region, říká manažerka pro rozvoj cestovního ruchu Rokycanska a Nepomucka Mirka Veselá.
2: Naše prázdninová hra Cestovatelé Rokycanska a Nepomucka je pro všechny, kdo rádi výletí. Vybrali jsme 20 zajímavých míst v regionu, zámky, muzea, rozhledny i méně známé cíle, jako například Křížovou cestu, vodopád, vyhlídku nad Berounkou nebo skanzen lidové architektury.
1: Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo, kam vyrazilo do terénu 150 hasičů. Přes komplikace kvůli meteorologickým podmínkám se ale všechna ohniska podařilo dostat pod kontrolu.
3: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čiovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině zejména suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezonu Kroměříž 3-1. Z prvoligostů mají za sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s Polskou Odrou Opole. Ještě je ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Vlašim, Olomouc Slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát v 17 hodin s Trnavou a Zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisakečke.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích výjimečně vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra zpočátku bude většinou velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 20. Povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 u Plzně Koterova bouralo nákladní auto s osobním a tvoří se kolony. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Archeologické
4: archeologové z Plzně zkoumají osobní věci obětí masakru v Srebrenici z roku 1995. Snaží se tak zdokumentovat osudy obětí. Podrobnosti a tuhle zajímavou reportáž celou uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po půl čtvrté. V rámci zámeckého léta se také můžeme vypravit na další zámek. Tentokrát to bude spíš zámeček. No a za chvíli další díl seriálu Tajemství technických památek, který se bude věnovat největší dominantě Mariánských lázní, tedy hlavní lázeňské kolonádě. Taky nadále zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: technických památek. Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně už od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno. Původní název zněl Kolonáda křížového pramene, později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkém. Více o historii největší dominanty Mariánských lázní prozradí architektka Ludmila Míková.
1: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
2: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
1: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
2: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
1: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889 se dodělávala k světové výstavě Eiffelova věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
2: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
1: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
2: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
1: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
2: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak co, chystáte se i letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10:00 soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale dám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová, dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo je to senior, nebo kdo to jsou seniori?
1: Vojenská hodnost.
2: Jaký pán?
3: Pán, který nosí smradlový ponožky.
4: Četnice.
5: Člověk, kdo má rád zvířátka.
6: Chleba.
7: Natáčeč.
8: Starý lidi.
9: Lidi, co jsou v důchodu.
10: A

0: Je 7 minut po půl čtvrté, se houpete na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a tak vám mohu říci, že prostranství u vřídelní kolonády se během Mezinárodního filmového festivalu ve Varech promění v relax zónu. Přímo na tomto místě pro vás letos budeme natáčet i rozhovory s festivalovými hosty. Jaký program park u vřídla nabídne, na co se mohou návštěvníci těšit a kteří hosté přijali pozvání, nejen to nám poví předseda destinační agentury Živý kraj Petr Židlický a také ředitel Infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš. V našem studiu je přivítáme zítra dopoledne po 10. hodině. Teď ale z trochu jiného soudku. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině. S pracovníky památníku Srebrenica potočáry dokumentují a analyzují oděvy a obuv, doklady, hodinky, hygienické potřeby a další předměty. Výzkum, který je součástí dlouhodobého projektu s názvem Zdivočelá země, odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie.
1: Tady máme mapu Bosny a Hercegoviny a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků v roce 1995.
2: Ukazujeme na počítači vedoucí výzkumu a zároveň vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařeka.
1: Jsou tam místa masových hrobů, které byly identifikovány ostatky asi 7,5 tisíce obětí, ale některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznáma.
2: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje Azir Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
3: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
4: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do památního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
2: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kaňonu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
4: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
1: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
2: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
1: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů, protože ve sbírkách ty předměty degradují, nebyly nikdy vlastně odborně nakonzervovány, takže je nejvyšší čas.
2: Ze všech materiálů postupně vzniká virtuální muzeum.
1: Ty jednotlivé nálezy a jejich obrazová dokumentace jsou propojeny s místy, kde se tyto předměty našly. A v dalším kroku, tam, kde se podařilo přiřadit ty osobní předměty konkrétním obětem, tak památník zajistí, že tam bude vložena například i vzpomínka nebo rozhovor s příbuznými, s matkou, něco takového, takže tam bude komplexní informace o té tragédii.
2: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Z Plzně Martina Klíčka, Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tak vy jste sami nezbyli, je s vámi i nadále Český rozhlas Plzeň, už se blíží 16. hodina, s ní další aktuální zprávy se Štěpánkou Zíkovou a pak dnešní humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu Herec Otakar Brousek, a to společně s Patrikem Rozehnalem a také s vámi a s vašimi telefonáty či SMS-kami. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že přibližně 3 kilometry západně od Švihova na Klatovsku najdeme ve výšce 711 metrů nad mořem vrchol zvaný Běleč? V roce 1955 tady byla vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace. Téměř celé území pokrývá původní smíšený les. Stáří bukového porostu dosahuje až 200 let. Rezervace poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů, včetně čápa černého a krahojce obecného.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Babiš se neplánuje setkat s prezidentem kvůli summitu Severoatlantické aliance. Silničáři začínají s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra ve směru na Plzeň. Město Zbyroch hledá vhodné místo pro koupaliště. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu také podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi kilometry 110 a 100 a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
1: Zbyroch na Rokycansku připravuje revitalizaci městské požární nádrže na místo pro koupání. Přírodní přehrada v několik kilometrů vzdáleném Jablečně nevyhovuje požadavkům na bezpečnost a je od města daleko. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
3: Současný stav je neuspokojivý, protože máme přírodní přehradu v Jablečně, tam se dá koupat, ale na vlastní nebezpečí. Toto by bylo přímo ve Zbyroze, na Františkově. Připravujeme rekonstrukci požární nádrže a věřím, že pokud se to povede, takže budeme moct i to využít nejenom jako požární nádrž, ale jako na koupání. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Ještě bude dneska hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siňáková s Nikolou Bartuňkovou. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích výjimečně vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou velmi malá nebo žádná oblačnost. Kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách bude 17 až 20. Povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5, je to ve směru na Prahu u Cekova na Rokycansku a místo je s opatrností průjezdné. Pozor také na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kladrub na Tachovsku, tam je porouchané odstavené auto. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám rádi kají.
5: Co je z toho zdrudaná?
4: Tím jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem, obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil. Já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyklá. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel, že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel. Prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme ještě, to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky. A nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byli jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. A ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brouse.
1: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
0: Ano, na hodinu.
1: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
0: Spovídám Vladimírem Bernáškem.
2: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
3: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
2: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
3: No to už praotec Čech.
2: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a pá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
3: Takže to je úplná věda.
2: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
3: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
2: Aha, tak takhle.
3: To humor nemají.
2: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
3: No to je Jaroslav Šterce.
2: Že jo.
3: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
2: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
3: Šterce se tam narodil.
2: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
3: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
2: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
0: To byste se potkal se Šterclem?
1: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
0: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
1: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
0: A díky
1: němu
0: pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
1: Jo, ano, vlastně stejný princip.
0: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
1: Ne. Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
0: No ale vám to taky jde.
1: Nejde.
0: Jo.

0: Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
0: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co mám? Stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Miloš Prej, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já by byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořadí v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady je René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvukavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slany, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějak, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slany, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí. On pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě uvědomuje autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře. A to a bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: se číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v Humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štercl byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte je paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, ne, hodně hlasů pro Václava Vosku.
3: Vosku.
1: Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit. Ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tonda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Bezva jesterka od Václava Vosky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi Murán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, já neklitním. No to bylo ono, ten chodil po těch. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nákupy na levných čínských online tržištích zdražují. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. Plzeň učí tisíce školáků zachraňovat životy pomocí virtuální reality. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
2: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky. O to by někdo měl vymáhat.
1: Čínská online tržiště, jako třeba Temu, dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Více než 7 tisíc žáků druhého stupně ze všech 26 základních škol zřizovaných městem Plzní a stovky plzeňských pedagogů si v uplynulém školním roce vyzkoušeli poskytování první pomoci ve virtuální realitě. Správa informačních technologií města Plzně pro školy pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwaru na virtuální resuscitaci. Správa na projekt vyčlenila přibližně 1 milion korun. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Voda ze studánky v Plzni na Roudné a z pramene Petrovka u Šídlovského rybníka není pitná. Vyplývá to z testů, které si nechal udělat první městský obvod. Lidé mohou po napití riskovat žaludeční a střevní potíže, upozorňuje mluvčí radnice jedničky Miroslava Vejvodová.
3: Voda u studánky Petrovka vykazuje viditelný zákal. Laboratorní testy zde navíc potvrdily přítomnost koliformních a dalších bakterií. Příznivější výsledky mají prameny v někdejší osadě Amerika na Roudné, ale přesto ani u nich nelze mluvit o 100% nezávadnosti.
1: Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá. Vyplývá to z červnového průzkumu STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Podporuje ji asi pětina lidí. Nespokojených je 46%. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. Sport. V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasu etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v Molkapu vybojovala místo v evropských pohárech, o které může teď přijít. Předseda fotbalové asociace David Trunda doufá, že slezský celek UEFA případně nahradí Jabloncem a nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to ve vysílání České rozhlasu.
4: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum. Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra ráno a dopoledne bude většinou velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kladrub na Tachovsku pozor na porouchané auto, počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne, je přesně 17 hodin a 5 minut. Vítám vás u poslechu zpravodajské hodiny na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Každý všední den vysíláme zpravodajský souhrn Den v kraji. Jak bude vypadat ten první červencový? Pokud se chystáte na silnice mezi Klatovy a Domažlice, pak pro vás nemám zrovna příznivé zprávy. Ve Gdyni totiž odstartovala obří rekonstrukce průtahu městem, která na dvě stavební sezóny ochromí dopravu. A náš reportér Jiří Trnka vám za malou chvíli přímo z místa popíše, jaké objízdné trasy pro osobní auta silničáři připravili. Od dopravních komplikací se ale ve druhé polovině hodiny přesuneme k literatuře, konkrétně na Rokycansko, protože naším dopoledním hostem byla úspěšná spisovatelka Jana Poncarová, která kolegovi Stanislavu Juríkovi prozradila nejen to, kde čerpá inspiraci pro své nejprodávanější romány, ale také, co jí k samotnému psaní vlastně přivedlo. Poslouchejte, bude to stát za to.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
5: A chybět nebude ani rozhovor s meteorologem o tom, jaké počasí je před námi. No a to vše proložíme příjemnou muzikou. Poklidnou středu přeje Ondřej Kapic.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Ve Gdyni na Domažlicku začíná rozsáhlá oprava hlavního průtahu. Řidiči na frekventovaném tahu mezi Klatovy a Domažlicemi musí počítat s dopravním omezením. Rekonstrukce je rozdělena na 4 etapy. První 2 jsou v plánu ještě tento rok a další 2 v příštím roce, jak řekl mluvčí ŘSD Jan Rídl.
3: V rámci jednotlivých etap dojde k úplným uzavírkám vedlejších komunikací. První etapa potrvá do 7. září a druhá pak do 15. listopadu.
2: Podrobnosti nabídneme v našem vysílání už za chvíli. Novým ředitelem diecézní Charity Plzeň je ode dneška 51-letý Karel Weisshäupl. V čele Charity nahradil Jiřího Lodra, který stál v čele této pomáhající organizace od jejího založení v roce 1993. V jakém stavu Charitu Jiří Lodr svému nástupci předává?
4: Diecézní Charita zároveň je střechou a odpovídá za další Charity, tak dneska máme kolem 600 zaměstnanců, diecézní Charita kolem 270.
2: Více uslyšíte z našeho vysílání ještě v této hodině. Na dálnici D5 na hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku je ode dneška zavřená větší část odpočívadla ve směru na Plzeň, včetně čerpací stanice. Důvodem je pokračující oprava, která se posunula do střední části odpočívky, kde dosud byla většina parkovacích stání pro kamiony, informoval o tom mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Klatovy ode dneška zavádějí bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě. Tím, že lidé mohou nastupovat všemi dveřmi a zastávky jsou pouze na znamení, se zrychlí provoz a průjezd autobusů městem. Novinkou je i pravidelná obsluha zastávek u městských lázní a u nemocnice. Do areálu nových obchodních center autobusy zatím zajíždět nebudou. Jméno Tano dnes dostal v plzeňské zoologické zahradě 6-týdenní sameček africké opice Guerezy angolské. Zoo chová tyto černé opice s nápadnými bílými licousy a pláštíkem bílé splývavé srsti od roku 1998. Obývají 2 samostatné ostrovy a před 2 lety postavený pavilon. Jak řekl mluvčí zahrady Martin Bobruba, v Plzni v současnosti žije 9 Guerez.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kvůli kompletní rekonstrukci silnice první třídy číslo 22 se řidiči musí připravit na dlouhé kolony a zdržení. Stavební dělníci dnes obsadili centrum města a provoz začali řídit kyvadlově pomocí semaforů. Celá akce vyjde na desítky milionů korun a potrvá až do příštího roku. Jaká je situace na místě, to nám teď poví náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Právě teď se tady na silnici první třídy číslo 22 musí všichni obrnit velkou trpělivostí. Už tu naplno běží kompletní rekonstrukce hlavního průtahu městem za bezmála 60 milionů korun. Práce potrvají dvě stavební sezóny a provoz je vedený vždy jedním pruhem a řídí ho kyvadlově semafory. První etapa, která potrvá až do září, už úplně uzavřela část náměstí a omezuje i chodce a parkování. Jak Českému rozhlasu potvrdil Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
3: V rámci jednotlivých etap dojde k úplným uzavírkám vedlejších komunikací. Stavba bude probíhat ve dvou stavebních sezónách, tedy letos a příští rok. První etapa potrvá do 7. září a druhá pak do 15. listopadu. V první etapě bude uzavřen úsek silnice třetí třídy na náměstí před křižovatkou s 22. Dojde také k omezení pohybu chodců v přilehlých úsecích chodníků a k vyblokování části parkovacích míst v prostoru náměstí a ulice Americká.
2: Já jsem tady dneska mluvil s místními lidmi a ti mají z celé této akce přirozeně obavy. Například seniorka Hana mi řekla, že je to tady s dopravou a teď použiji přesně její slova na prd i bez rekonstrukce. Zároveň ale hned dodala, že se to udělat musí a že to vlastně celé lidi ve městě chápou. Nicméně jednodušší to pro ně v příštích měsících rozhodně nebude.
0: Regionální stopař.
1: A Jiří, kudy se vlastně dá tahle rozkopaná část Gdyně bezpečně objet?
2: Pro osobní auta jsou připravené dvě trasy podle toho, odkud jedete. Ve směru od Domažlic vede objížďka přes Prapořiště kolem vlakového nádraží a přes Brnířov zpět na hlavní tah, přičem silničáři kvůli plynulosti postavili u vodojemu i novou výhybnu. Pokud naopak míříte do Klatov, projedete centrem města přes náměstí a dál ulicemi Komenského, Vodní, Americká a Dělnická. Nákladní doprava zůstává na silnici a to na semaforech.
1: Jiří, děkuji za aktuální informace z Gdyně, kde dnes začala rozsáhlá a samozřejmě pro řidiče i místní náročná rekonstrukce hlavního průtahu. Naslyšenou.
2: Na cestách opatrně.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: 17 hodin 22 minut, už za chvíli se zaměříme na počasí.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Středeční odpoledne posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční den v kraji, za 5 minut bude 17:30.
1: Počasí.
0: Jak bude v nejbližších hodinách, o tom si teď budu povídat s meteorologem Martinem Adamovským. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne.
0: Pojďme rozebrat nejdříve, co nás čeká večer a v noci. Jaké počasí?
2: Tak teď ještě v následujících několika hodinách nějaké rozdívání srážek i přeháněk, ty jsou místy docela intenzivní, aktuálně nám prší v těch středních částech plzeňského kraje taková linie přeháněk, která postupuje od severozápadu směrem k jeho východu, takže na ní může docela zapršet, ty srážky budou ale ustávat potom k večeru, večer a postupně se začne i vyjasňovat.
0: Myslím, že snad všichni jsme ten déšť uvítali, na který jsme dlouho čekali. Bude i zítra dominovat počasí?
2: Zítra vůbec, jenom zmíním pro zajímavost, za poslední 24 hodin nám ty srážky byly hodně proměnlivé v té intenzitě a lokální, s tím, jak to byly hlavně po ránu i nějaké bouřky, intenzivní přehánky, ale třeba na rozhraní s Karlovarským krajem, tak jsou místa, kde napršelo za poslední 24 hodin 40 mm, v Kudenicích třeba dokonce přes 50 mm, ale jinak to bylo většinou kolem těch 10-15 mm na nějakých místech, jenom minimálně. Zítra to bude bez srážek, bude to takový klidný den, trošičku chladnější, ty teploty budou do nějakých 24, maximálně 25 stupňů. Oblačnosti bude relativně málo, ráno a dopoledne velmi málo, přes den nějaká kupovitá oblačnost se udělá, takže bude, řekněme, polojasno, oblačno. A potom k večeru už začne přibývat zase frontální oblačnost, ale jinak ten den bude taky klidný, bez srážek a relativně slunečný.
0: Mě teď trochu zajímá, jak jste vykládal o těch místech, kde napršelo dnes nejvíc. Vyskytlo se nějaké místo v kraji, kde třeba vůbec nepršelo?
2: Tak samozřejmě ta naše slaniční síť je relativně řídká, ale i z těch dat, které máme, tak lze říct, že třeba na Tachovsku pršelo docela málo, na jih od Nepomuku jsou místa, kde opravdu napršelo jenom několik jednotek milimetrů, takže jsou místa, kde napršelo velmi málo a o pár desítek kilometrů vedle v Kudenicích je to přes 50 milimetrů.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Děkuji za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Bylo půl šesté, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Spisovatelka Jana Poncarová žije v Dobřívě na Rokycansku. Kde čerpá tvůrčí inspiraci pro svoje knihy a co ji přivedlo k psaní? Prozradila to v dnešním dopolední, kdy byla naším hostem. Povídal si s ní Stanislav Julík.
1: Pro posluchače, kteří vás třeba vůbec neznají, jak byste se představila? Vy vlastně ty příběhy píšete většinou na základě skutečných událostí, anebo alespoň historických pramenů, které se zakládají na skutečných událostech?
2: Je to tak, tak většinou mám někde v medailonku napsáno autorka románu podle skutečných událostí, tak asi to je nejvýstižnější, bych řekl.
1: Co bylo zatím největším bestsellerem?
2: Bestsellerem, já si myslím, že pořád vedou Podbrdské ženy.
1: Opravdu?
2: Ta prvotina. Tak ona v podstatě je to už, to bude skoro 10 let, co vyšly, takže samozřejmě tím pádem se prodalo nejvíc výtisků, ale určitě sekunduje Eugenie Nultá hodina, takže...
1: Právě na tu Eugenii bych si vsadil tedy, jako dopředu, že to bude asi nejprodávanější knížka.
2: Já si myslím, že tak je to asi na podobném počtu.
1: Podbrdské ženy, teď máte novou knížku Ženy slova, ženy v hlavní roli vašich románů. Je má to nějaký
2: tak.
1: Důvod?
2: Já si myslím, že asi v tom není úplně záměr. Mě v podstatě přitahují ty ženské příběhy, ty ženské hrdinky, myslím si i proto, že v těch předchozích desetiletích nebo stoletích bylo věnováno hodně prostoru mužům, hrdinům, takže si myslím, že se teď snažíme, nejen já, ale i ty ostatní autorky, dohnat ty ženské hrdinky.
1: Už jsme řekli, že se inspirujete skutečnými příběhy, událostmi, opíráte se o různé rešerše, možná i navštěvujete nějaké pamětníky. Je to tak? Kontaktujete lidi, kteří si třeba tu událost pamatují?
2: Rozhodně. My jsme zmínili Eugenii. Já jsem měla příležitost udělat rozhovor s pánem, kterýmu už bylo 90 a vlastně v době slávy Continental, v době i druhé světové války, tak tam pracoval jako kuchtík, jako velmi mladý hoch. Já jsem natočila ten rozhovor a on asi za 2 měsíce zemřel, takže to bylo opravdu za 5 minut 12.
1: To jste možná trochu suplovala paměť národa. Že?
2: Trošku asi ano.
1: Natočila pamětníka. No, asi vám toho řekl dostatek, když potom vznikla takhle krásná knížka.
2: Řekl mi toho určitě dost, tam nejlepší jsou ty detailní vzpomínky, takové ty momenty. On samozřejmě vyprávěl o tom, jak hlídal hrnec s polévkou, pak byl ten nálet, on protože hlídal hrnec s polévkou, nemohl do krytu a tomu vlastně zachránilo život, paradoxně.
1: Ten nápad na knížku Ženy slova přišel, vy to tady píšete v tom záhlaví a to mě teda oslovilo, ten dopis. Milé čtenářky, milí čtenáři, dlouho jsem chtěla číst knihu o pozapomenutých českých spisovatelkách, až jsem ji nakonec sama napsala. Přeložte mi to.
2: Je to tak. Jak to vzniklo? No, já mám doma schovaný sešity z literatury z gymnázia a já jsem vlastně zjistila, že jsme se tam skoro vůbec neučili o ženách, spisovatelkách, kromě Boženy Němcové, Karolíny Světlé, ale připadalo mi, jako kdyby první polovina 20. století ženy vůbec nepsaly. No a já jsem si od malečka přála být spisovatelkou a chtěla jsem číst i romány vlastně žen. A teď jako v té naší knihovně domácí byly hlavně romány mužů. A tak jsem si říkala, musím zapátrat, kdo psal, kdo nepsal. A v podstatě nakonec jsem začala přicházet na spisovatelky, četla jsem jejich díla a říkala jsem si, že to jsou skvělé věci. A tak jsem je chtěla připomenout, aby třeba lidi si přečetli jejich příběh a řekli

0: si dobře, tak já třeba půjdu a koupím si knížku v antikvariátu nebo si půjčím v knihovně a přečtu si něco od nich.
1: Celý rozhovor se spisovatelkou Janou Poncarovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchívu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: A zatímco skupina Queen pomalu nabírá sílu a tempo, my přejdeme k dalšímu tématu 1. červencového dne v kraji. Diecézní charitu Plzeň ode dneška vede nový ředitel Karel Weishäupl, který vystřídal ředitele Jiřího Lodra. Byli jsme u slavnostního střídání ředitelů v plzeňské katedrále. Reportáž uslyšíte po písničce.

0: Český rozhlas Plzeň, za 5 minut bude 6:45. Posloucháte středeční Den v kraji. Novým ředitelem diecézní charity Plzeň je 51-letý Karel Weishäupl. V čele pomáhající organizace vystřídal bezmála 65-letého Jiřího Lodra, který charitu před 33 lety zakládal a po celou dobu ji vedl. Dlouholetému řediteli poděkoval a nového jmenoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Slavnost se odehrála včera v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje.
1: Slavnost, která měla podobu bohoslužby slova, zahájil plzeňský biskup Tomáš Holub modlitbou.
2: Bože náš milosrdný Otče, ty jsi pramen veškeré lásky. Shromáždil jsi nás, abychom ti děkovali za dílo charity, která je znamením tvé blízkosti mezi lidmi.
1: Následně biskup předal Jiřímu Lodrovi jako poděkování za dlouholetou službu rytířský řád papeže Lva 14.
3: Děkuji.
1: Poté biskup Tomáš Holub jmenoval novým ředitelem diecézní charity Plzeň Karla Weishäupla.
4: Já vlastně musím jenom říct, že jsem strašně vděčný a šťastný.
1: Jiří Lodr po 33 letech končí v čele diecézní charity Plzeň.
5: Můj prožitek je milovat Boha a lidi a tu lásku, to je strašně důležitá předávat. Máme tu možnost vlastně být si blízko a to je to, co mi hrozně naplňuje i dneska. Já jsem strašně šťastný, že lidi nemuseli mít rádi svého ředitele, ale jak bratra Jirku, kamaráda, který s nima prostě prožíval životy. A to si myslím, že je to obrovsky pro mě cený.
1: Diecézní charitu Plzeň přebírá po Jiřím Lodrovi 51-letý Karel Weishäupl. Vy máte zkušenost s charitou?
6: Já jsem vlastně nastupoval do charity v roce 1998.
1: Působil jste v Brně, Sušici, teď ano, v Plzni.
6: Ano. Určitě rád budu pokračovat v tom díle Jiřího Lodra, myslím si, že tady udělal kus práce. Určitě důležitý je nějakým způsobem více se zaměřit na vzdělávání pracovníků. Tady mi trošku chybí takový jakoby adaptační vstup nových zaměstnanců vlastně do charity, vstup, takže aby tam měli jako vlastně trošku vhled do struktury jako vlastně diecézní charity, biskupství.
1: A čemu se teď bude věnovat Jiří Lodr? Půjde skutečně do penze?
5: Já zůstávám ředitelem farní charity Stříbro a hlavně zůstávám jako prezident České rady sociálních služeb a zůstávám na diecézní charitě na 0,4 úvazku jako děda charita.
1: Děda charita jste řekl.
5: Ano, a tak jako to tak cítím.
1: Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: Archeologové z Plzně zkoumají osobní věci obětí masakru v Srebrenici z roku 1995. Snaží se tak zdokumentovat osudy obětí. Podrobnosti budeme mít pro vás už za malou chvíli po písničce.

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 51 minut. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary se zaměřují na dokumentaci a analýzu oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a dalších předmětů. Výzkum, který je součástí dlouhodobého projektu s názvem Zdivočelá země, odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie.
1: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje Azer Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
2: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
3: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
1: Doplňuje Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
3: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů, protože ve sbírkách ty předměty degradují. Nebyly nikdy vlastně odborně nakonzervovány, takže je nejvyšší čas.
1: Ze všech materiálů postupně vzniká virtuální muzeum.
3: Ty jednotlivé nálezy a jejich obrazová dokumentace jsou propojeny s místy, kde se tyto předměty našly. A v dalším kroku, tam, kde se podařilo přiřadit ty osobní předměty konkrétním obětem, tak památník zajistí, že tam bude vložena například i vzpomínka nebo rozhovor s příbuznými, s matkou, něco takového, takže tam bude komplexní informace o té tragédii.
1: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 56 minut, dnešní vydání Dne v kraji je u konce. Poslední písničku zaspívají Tereza Mašková a Malek Lambora a pak vás čekají zprávy a po nich pořad Muziky muziky. Jak ukládá nařízení města, do konce června museli z centra Plzně zmizet velkoformátové reklamní plachty nebo výrazné polepy výloh. Cílem je zbavit historickou část města vizuálního smogu a ukázat pěkné fasády. Zítra vám v našem vysílání o tom řekneme víc. Přidáme informace o asistenčních službách a cestovním pojištění při vašich dovolených, no a také povíme o kovářském sympóziu, které začíná v Domažlicích. I zítra buďte s námi. Ondřej Kapic přeje hezký večer, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
2: Právě vidím nás tak.
1: Český rozhlas Plzeň, rád.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na příjezdu z Německa do Česka v Rozvadově je kvůli rekonstrukci uzavřená dálniční odpočívka. Prázdninová hra na Rokycansku a Nepomucku představuje 20 nejzajímavějších výletních typů. Meteorologové varují až do noci před silnými bouřkami, mohou je doprovázet kroupy a silný vítr. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela větší část dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem jenom projíždět.
2: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční známku.
0: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco doteď bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku. Na Rokycansku a Nepomucku dnes začíná prázdninová hra, která představuje nejzajímavější výletní typy v oblasti. K jejímu splnění je potřeba mít nainstalovanou mobilní aplikaci Rokycansko a Nepomucko. Oproti loňsku se hra rozrostla na dvojnásobný počet míst, protože zahrnuje širší region, říká manažerka pro rozvoj cestovního ruchu Rokycanska a Nepomucka Mirka Veselá.
3: Naše prázdninová hra cestovatelé Rokycanska a Nepomucka je pro všechny, kdo rádi výletí. Vybrali jsme 20 zajímavých míst v regionu. Zámky, muzea, rozhledny i méně známé cíle, jako například křížovou cestu, vodopád, vyhlídku nad Berounkou nebo skanzen lidové architektury.
0: Česko zasáhly další silné bouřky. Hasiči už kvůli nim měli od rána přibližně 500 výjezdů. Českému rozhlasu to řekla jejich mluvčí Kristýna Posekaná. Šlo hlavně o popadané stromy a zatopené sklepy. Stovky domácností zůstávají bez elektřiny.
4: Bouřka na několik hodin zastavila i vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Jihlavsku zas spadly větve na trakční vedení železnice, říká mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
5: To poškození je poměrně značné, bude se muset celé trakční vedení vyměnit.
4: Varování před silnými bouřkami platí až do noci pro východ republiky. Můžou se k ním přidat až 5-centimetrové kroupy a silný vítr, dodává meteoroložka Marie Odstrčilová.
6: U hranice Slovenskem je i velké riziko přívalového deště z úhrny i přes 50 mm za hodinu.
4: Po půlnoci by měly bouřky postupně slábnout. Zítra už meteorologové počítají spíš jen s přehánkami a deštěm. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Obhájce titulu a první hráč světa Ital Sinner ve druhém kole tenisového Wimbledonu porazil 7-6, 7-6, 6-4 Portugalce Borgese. Uspěla i ženská jednička Běloruska Sabalenková po výhře 6-1, 7-6 nad Kesslerovou ze Spojených států.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích výjimečně vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a na horách 13 až 10. Zítra zpočátku bude většinou velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 20. Povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 199 u Tisové na Tachovsku je silný provoz, havarovalo tam nákladní auto s nákladem štěrku a na místě zasahují záchranáři. Dvě osobní auta bourala v Plzni v ulici Chrástecká. Na silnici 188 u Velkého Boru na Klatovsku narazilo osobní auto do stromu a na porouchané auto dejte pozor na dálnici D5 u Plzně Letkova ve směru na Prahu, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal a vítá vás u hudebního pořadu Muziky muziky. V dnešním vydání si ne poprvé a jistě ne naposledy připomeneme osobnost hudebníka, skladatele, dirigenta a pedagoga Williama Béreše. Je autorem hudby i textu úvodní skladby Zahraj nám muziko, která pochází z alba Veselí muzikanti. V roce 1997 ji ve studiu A Českého rozhlasu pod jeho taktovkou natočil malý dechový orchestr ústřední hudby armády České republiky. Ze stejného alba zazní i všechny další dnešní skladby. Nyní si poslechněme píseň Svému kraji. Jejíž text pro Williama Béreše napsal Zdeněk Beneš. Zpívají Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Po tomto valčíku se můžete těšit na polku Těžko mne matička vychovala. V podání Aleše Bryscejna, dnes operního pěvce a stálého hosta Národního divadla a Jiřího Staňka.

William Bereš se narodil 22. února 1960 v Kadani, nedaleko lázeňského města Karlovy Vary. O hudbu se začal zajímat už v raném mládí. Jeho prvním učitelem byl Jaroslav Cirgl, který zásadním způsobem ovlivnil jeho další umělecké směřování. Zaposlouchejme se nyní do dvou lidových písní, které William Bereš upravil. Jako první zazní Koupím já si koněvrané, kterou přednese Jiří Staněk. I další písnička zůstane tematicky u vojny. Uslyšíte polku Dostal jsem šavličku. K Jiřímu Staňkovi se opět přidá Aleš Bristein.

Posloucháte pořad Muziky muziky, dnešní díl věnovaný Williamu Berešovi. Po ukončení základního vzdělání nastoupil William na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde studoval hru na pozoun a tenor. Po absolutoriu působil jako výkonný hudebník u posádkové hudby Tábor. Právě zde se intenzivně seznámil s jihočeským folklorem, který jej výrazně inspiroval. Začal se věnovat úpravám lidových písní pro různé orchestry a postupně se profiloval jako zkušený instrumentátor se zaměřením na dechový orchestr. Věřím, že vás po srdci pohladí právě i následující polka, ten malšický kostelíček, která se zpívá snad všude. U nás doma tedy co by ten Mrákovský. Zpívají Ivana Zbořilová, Blanka Tumová a Aleš Brisce.

Milí posluchači, pomalu se blíží závěr dnešního vydání pořadu Muziky muziky, který jsme věnovali Williamu Berešovi. Poslední dvě skladby, které dnes uslyšíte na vlnách rádia vašeho kraje, se jmenují celkem příhodně. Naschledanou přátelé a ještě nejdem spát. Loučí se s vámi Jan Skládal.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na vlnách Českého rozhlasu se rozezněla dudácká hudba a to je znamení, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát bude vzpomínat na malíře Chocka Jaroslava Špilara. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Tak tedy cituji Rudolfa Svačinu. Akademického malíře Jaroslava Špilera už jsem osobně nepoznal. Narodil se roku 1869. Na jaře roku 1904 onemocněl duševní chorobou a 1. prosince 1917 zemřel po 13letém pobytu v ústavu choromyslných v Dobřanech. Byl mu 48 let. Co o něm tehdy napsal Jindřich Šimon Bár? Špilar si zamiloval Chocko opravdově. Té lásce přinesl velkou oběť. Zřekl se velkoměstského života, pohodlí kaváren, zahrabal se v chodské vsi a spokojil se s jejím prostým životem. Studoval ho, pozoroval, maloval. Stýkal se s prostým chodským lidem

muziky, v hospodách, při slavnostech, opřástkách a dračkách, na poli, na pastvě a na těch svých toulkách se naučil lidu rozumět, poznávat jeho duši a milovat jej.

Konrádyho dudáckou muzikou zaspíval Jaromír Horák. Pokračuji citací Rudolfa Svačiny. I já jsem patřil k těm, kteří měli Špilara rádi. Jako student jsem si dokonce polepil víko kufru jeho reprodukcemi. Všechny ty postavy na jeho obrazech jsou opravdu chocké a našemu srdci tak blízké a milé. Shodou okolností jsem se poznal s paní Špilarovou a její dceruškou Vlastou, která byla o rok mladší než já. Paní Špilarová byla vzácná žena, skromná, ušlechtilá a statečná. Bydleli tehdy v Plzni na Lochotině a já jsem tam za nimi dojížděl. Hned při první návštěvě mi snesli řadu obrazů a vyprávěli o osobách, které stály Špilarovy modelem, a dozvěděl jsem se i mnohé veselé příhody, které přitom malíř zažil. Paní Špilarová mi vyprávěla o tom, jak její manžel přišel poprvé na Chocko v roce 1888 a jak byl zdejším krajem uchvácen. Navštívil v Trhanově přítele Čestmíra Hrubého, Sládka, který se právě chystal do Postřekova na křtiny u řídícího Švejnara, a nezbylo nic jiného, než jít s ním. A tak se dostal do Postřekova, kam se potom ve svých 22 letech i odstěhoval. Stravoval se většinou v hospodě u Hadamů, tenkrát se tam říkalo u Dodly, a moc mu tam chutnali lívance z plechu. Plavali v másle a byli hodně pocukrované. Dodla byla hodná žena, ale hubatá. Když byl Jaroslav v roce 1892 v Itálii, poslal jí pohled a namaloval na něj trefně Dodlu se zámkem na puse.

Konrádyho dodáckou muzikou zpívali Marie Frajová, Jana Hojdová a Jiří Kapic. Rudolf Svačina pokračuje ve vzpomínání na Jaroslava Špilara takto. V roce 1897 se Špilar oženil. V té době bydlel u řezničků a ti mu přistavili nahoře pokojík. U domku byl velký dvůr a trávníky a na něm si postavil malíř svůj ateliér, proto také přezdívka Trávníček. Od té doby už nikdo v Postřekově neznal Špilara, ale Trávníčka. Paní Špilarová mi vyprávěla. Dokud byl manžel svobodný, byl odkázán na hospodu. Když se oženil, zůstával doma, což mu sousedi zazlívali a tak to manžel schválně sváděl na mě. Za všechny mu to pak jednou řekla šenkýřka Dodla. Cak jste si vzal takovou zlou ženskou? Ani do hospody vás nepustí. Brzy však poznala, že mi křivdila. Stali jsme se pak dobrými přítelkyněmi. Jednou jsem Dodle ukázala výbavičku pro svá novorozeňátka. No, je to pěkný, řekla mi Dodla. Pantlíčky, hamašličky, cák o to, ale bejt to nemuší. Já měla tulik dětí a když jsem na ně neměla povíján, vzela jsem provaz, otočila okolo poruštičky a bulo to. A jaký pas chlapců vyrostli klancácí?

Plzeňským lidovým souborem zaspívala Věra Příkazka. V dnešním špaličku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na malíře Jaroslava Špilara. Pokračuji. Paní Špilarová mi také vyprávěla, jak se z Postřekova přestěhovali do Pece, kde měl ve Velce v prvním poschodí Špilar svůj ateliér. Nejčastějšími hosty u nich byli kněz Bár a spisovatel Hruška. Jednou ho manžel překvapil obrazem letní žňové pohody. Na poli ležel koš na trávu a v něm si hovělo spící děcko. Poblíž stál džbán, mísa a hrábě. Hruška jako očarovaný pronesl: jak je to možné, že malujete to, o čem já právě píši? A hned také upozornil manžela, že této scéně chybí hrnec zvaný hušák. Rozběhl se domů na půdu, přinesl ho do ateliéru a manžel ho ještě přimaloval. Tak vznikl obraz ve žních.

Se skupinou Jiřího Fischera zpíval Jiří Fischer a s kapelou souboru Škoda Plzeň Silva Šlechtová. Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na malíře Jaroslava Špilara takto. Při každé návštěvě mě paní Špilarová vyprávěla o jejich krásném manželství. Jak by ne, dodávala, vždyť on byl velký a krásný člověk, vzdělaný, muž hlubokého citu a přitom veselý. Jak ten se dovedl srdečně smát? Žil jen pro rodinu a pro umění. Až někdy, milí přátelé, navštívíte malebný hřbitůvek ve Šťáhlavech na úpatí Radyně, zastavte se u hrobu akademického malíře Jaroslava Špilara, který svými obrazy oslavil chodské selky, sedláky, chalupníky, výměnkáře, hospody, masopustní veselí, poutě i kostelíky. Vzpomeňte si na všechny jeho krásné obrazy a pokloňte se velkému umělci, jeho ušlechtilé a statečné choti i jeho dvěma synkům a dcerušce. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé v Klatovech mají ode dneška městskou hromadnou dopravu zdarma. Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Klatovy zavádějí ode dneška bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě. Tím, že lidé mohou nastupovat všemi dveřmi a zastávky jsou jen na znamení, se zrychlí provoz a průjezd autobusů městem. Novinkou je i pravidelná obsluha zastávek u městských lázní a u nemocnice. Do areálu nových obchodních center autobusy zatím zajíždět nebudou, upřesnil místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: Je to trochu komplikované ve vztahu k té naší smlouvě, kterou máme. Se současným poskytovatelem hromadné dopravy. A ta doběhne v roce 2030. A pak se uvidí a samozřejmě potřebujeme ještě nějakou dodatečnou analýzu, protože jeden z těch argumentů byl, že lidé do obchodních center jezdí s nákupními taškami a těmi jsou vlastně kufry jejich aut.
0: Po celé léto se mohou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
3: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
0: Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Reného Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
4: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíkonu, celé té přípravě.
0: Jak opozice, tak i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i Českého rozhlasu. Sport. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu, informuje o tom web kanadské televizní stanice TSN. A hokejový brankář Daniel Vladař podepsal v NHL novou 5letou smlouvu s Philadelphia, která vstoupí v platnost od sezóny 2027-28, informuje o tom oficiální web klubu.
1: Počasí.
0: Zítra zpočátku čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost. Kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 199 u Tisové na Tachovsku havarovalo těžké nákladní auto. Jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali, ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným, tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

zu.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kde jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu, takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jakože by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byly pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: To víš

0: buď dál!
1: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo, pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do... A díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby...

0: Samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to prostě, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: Abyste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, samozřejmě, kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejen v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhů plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Roma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám Monieru a paní dáme Kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak pěšu prý na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedati si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluku, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv, no, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, ale teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už se tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl jako ten takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu z těch pár hezkých dnů, no a já opak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil. Z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho, a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější, ale přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem co měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: No. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovený na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak. Takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté. To už jsme měli už dávno stát někde, jako že nic nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut. No a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala. A pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstýnky vybíral kdo?
5: Prstýnky vybíral Miluška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom prýznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: To by co dá těžko je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A tak a když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi, intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problémy, prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco hrát, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase v Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manželé, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí

0: Štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
1: Když se dotknu toho zaměstnání, no. Celý život pošťáci?
2: Celý život, 42 let.
1: Vy taky?
0: No, stejně. Naprosto stejně, no.
1: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého, co se vám na tom líbilo?
2: Mě bavila jako práce s lidma a tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila, to nás musí bavit.
1: Co vy, Josefe, myslíte?
0: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, vůvozovka genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
1: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
2: Nebyly tam slzy. Já vám řekla, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet. To byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března. Měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
1: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
0: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přišel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
2: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
1: Je to kávovar.
2: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
1: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
2: Aha, no děkuju moc, to teda opravdu to je překvapení.
1: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
2: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
0: No, to je pravda.
2: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod, všechno, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže...
1: Tak vy budete dělat kávu
2: no.
1: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
0: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale...
1: Tak radost?
2: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
1: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být, aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
2: Ano, děkuju ještě jednou.
1: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
2: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
1: To já mám.
2: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku suprčí, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelný výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká, mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku, takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev v scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych, jak si uvedl, maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová, já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo, jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal, ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že rádo se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme. No.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo, no, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moji. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
3: Kdybychom se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: sametské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Sametské léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu sametskeleto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru, ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné, tedy psí hlavy, a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisnout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel: Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teď. Takže my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, a tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro cenzora dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, která

0: Na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
1: Jedinci.
0: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stárce, on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde je za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A on pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás pušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle to ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy minister vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopis jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněny, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a schovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pan Škutiné, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutiné?
3: Co tomu říkáte, pane Verichu?
2: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 900.
3: Z Náprstkova.
2: A, z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnav. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnav. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze dnešné společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu dobytčího odpadu. Jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, Sorze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a, no tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten síl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povědat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratějí tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, co ty lidi nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang. Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo.
3: Tak vám děkuju.
2: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je voskovec.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, již prýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném koberci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny.

Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřili skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných Šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky, konečně jsme se dočkali deště, no a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. No, já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. Mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: valila
1: jsem takový raneček, udlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli krabičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže uh-huh. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Uh-huh. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazněvat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. Hmm. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Mm-hmm. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: A naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě proti jedovi.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do toho.
0: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Liponské jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný. Moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No, ale prostě nezapomenutelné zážitky. Ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu.
0: No,
1: tak
0: ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vrije člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, no určitě, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, já jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem, tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: A už je pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, moc. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně, a víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvez to za stodolu a odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí.
0: Jo,
1: my jsme měli svoju mlátičku, jo, a tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roků, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. a já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta mě té práci tam někam spadla.
0: Ježiš.
1: Do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strach, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odstříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola lehle popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té kůru na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říkal, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, že naše děcek nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak jezdil na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, takže já jsem, jako myslím, nejstarší jsou, takže si to dostává tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak svět pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil taky, že se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak už jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk,
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: Takže takhle moje svůj prostě prázdnin, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, Pozdětuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou. Zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 11:45. Tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Jančuško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Já zapomněla ani říct. A právě my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: a my jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady, krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukli jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou slezeli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je, vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, my se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam.
0: Jo.
1: On se to vymýšle.
0: No je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Žalman Lohonka a spol a divoký horský tymián. To vše tady u nás v noční lince a dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště ve Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme se na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No a hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase starost, tak budete poslouchat i mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala lidi a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará jako ta 9letá neteř a povídala jim tak jako od sestry kamarádka, no vidíte holky, Jaruš má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otážet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem,
0: ano,
1: na seno, honem na seno, honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mámka chodívali na velikánskou louku k Strejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže aby byl na zimu do sena.
0: Jo.
1: Aby se mohli krmit.
0: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
1: No, letos teda ne, letos jedou, jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
0: jasně.
1: Mají si dvoučata.
0: Už je
1: to
0: jiné.
1: Takže já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště, no.

0: pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi.
1: No.
0: Že mi dneska gratuloval. Bylo 12:04, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako... bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známej.
1: Mm-hmm.
0: A jedna byla ještě v Liberci, z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mi SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tu děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuji za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče

0: píše Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
1: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
2: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
1: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicherné, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
2: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
1: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
2: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
1: Ano, milostivá. Muž.
2: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
1: To známe, to známe.
2: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
1: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Jo. Známe ty triky, známe.
2: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
1: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
2: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
1: Tak přičte loskově, nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
2: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
1: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
2: Nic vám nedám.
1: Ne, milostivá, nedáte.
2: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
1: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
2: Pane, co jste si to dovolil?
1: Co pak?
2: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
1: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
2: Okamžitě vstaňte a jděte.
1: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
2: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
1: Ne, ne, ne.
2: Tak vy nepůjdete.
1: Ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
1: Prosím, milost paní.
2: Luko, vyveď i hned toho pána.
1: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šarvál.
3: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co jsi nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
2: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša Homem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
3: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
2: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
1: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
2: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
1: Co jste to řekla?
2: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
1: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
2: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
1: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
3: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
1: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
2: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
1: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
2: Vy medvěde, medvěde.
1: Já chci souboj.
2: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
1: Ano, přeju a hned.
2: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
1: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
3: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
1: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
3: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
1: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
3: Tatičku, náš, poslechni mě, odejdi.
1: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
2: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
3: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
1: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
2: Takhle? Je to takhle dobře?
1: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
2: Prosím.
1: Ano, tímto prstem. Stisknete tady tohle, ano, to je všechno. To je všechno, hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
2: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
1: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
2: Do vzduchu? A proč?
1: Protože ostatně to je moje věc.
2: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
1: Ano, dostal.
2: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
1: Protože se mi líbíte.
2: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
1: Dobře, dobře, pojďme tady.
2: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
1: Počkejte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
2: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
1: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
2: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
1: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
2: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
1: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic. Řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně. Chcete se stát mou ženou?
2: Já chci souboj. Jdeme se střílet.
1: Já jsem se zbláznil. Zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
2: Au, puste mě. Okamžitě mě pustí.
1: Já nemohu. Já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
2: Jestli mě nepustíte,
1: ale
2: já budu křičat.
1: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
2: Luko, pomoc!
1: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
2: Nechte toho, člověče.
1: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
2: Počkejte.
1: Ano?
2: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte!
1: Tedy s Bohem.
2: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte! Ne, nechoďte ke mně.
1: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás! To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
2: Nedotýkejte se mě.
1: Tohle si nikdy.
2: Ruce pryč, puste mě.
1: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
2: Já vás.
1: Neodpustím.
2: Já tě ne. Nena.
4: To
3: tak rychle, pojďte. Je to lupič.
4: Kde je ten hulvár?
3: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
5: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
2: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není
1: možné. Co to, koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Dalo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpetí.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek. Tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v Divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím.

0: Svíre Králík.
1: Dobrý den.
2: Prosím, jméno a bydliště.
1: Králík Jan, studující strojního inženýrství, Praha 12, Lublaňská 6.
2: Tak vy jste, pane, byl přitom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
1: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
2: tak... Jak jste stál daleko?
1: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
2: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
1: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
2: Proč ne?
1: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
2: Jaké mělo číslo?
1: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
2: A jaký to byl vůz?
1: 4taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznal.
2: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
1: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
2: No to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Vidíte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,